けます。

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: času je věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho porotce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.
4: Da za vozem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce, no vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak, je to tak. Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když se k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dan.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zasedala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně, jo. Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. I vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorů. Vy jste ji křtila, ne?
2: No počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Chtěla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

0: pum, hej, sasa, sedlák vyšel z mlejna ven, být rum, pum, pum.
1: Paní Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela kruto smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tedy do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělena lepka. Ta lepka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lepku. Proto zůstala ta lepka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla ta charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úle, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčík.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří? Vedle zažívacích potíží, určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem se nevšimla. Ani

0: zvětšeného břicha kalhotami byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam mít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika.
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátila jsem se vzhůru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho onemocnění?
3: Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak si to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhle tom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mě je po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří tenhle ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli, a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_D_Verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Voda z Nechranické přehrady by měla v budoucnu zásobovat Rakovnicko i Podbořansko. Česká Lípa chystá obnovu okolí kostela Narození Panny Marie. Po operační sepsí v Česku onemocní 5 000 lidí ročně. Hrozí jim selhání orgánů nebo i smrt. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, lokálně přehánky a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Povodí Ohře pokračuje v přípravě vodní nádrže Kryry na Podbořansku. Součástí záměru je také nový přivaděč vody z Nechranické nádrže. Ten má v budoucnu zásobovat regiony Rakovnicka a Podbořanska, které dlouhodobě patří k nejsušším oblastem v Česku. Zároveň bude sloužit k napouštění plánované nádrže, přibližuje ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Eger.
2: V podstatě vytvoříme ve stávajícím profilu stávající čerpací stanice další čerpací stanici v profilu strana, což je profil, který je na Ohři a je pod vodním dílem Nechranice. A pak povedeme zhruba 30-kilometrový vodovodní přivaděč právě do té oblasti, které je srážkově deficitní.
1: Česká Lípa plánuje obnovit zanedbané okolí kostela Narození Panny Marie a doplnit ho o nové veřejné osvětlení. Přístupové schody do kostela z Mariánské ulice jsou kvůli havarijnímu stavu už přes rok zavřené. Obnovu ale potřebují i přilehlé zítky a pilíře. U kostela přibude odvodňovací systém a také slavnostní osvětlení čelní strany. Podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové projektanti odhadli náklady na téměř 5 milionů korun. Město teď hledá dodavatele. Po operační sepsí, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní více než 5 000 lidí. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě i smrt. Pokračuje místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
3: I když tohle to vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
1: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničím vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostat zaplaceno, i když by samozřejmě pacienta léčit museli. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahnov v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, na severu a na horách přechodně až oblačno s možností lokálních přehánek. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 14 u Lučan nad Nisou na Jablonecku srazilo osobní auto zvěř. Jeďte tam raději opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná nedělní Dobré ráno. Za malou chvíli tady bude Petr Jungmann a jeho kalendárium, ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Petra Spáleného, ale teď už zaspívá Leona Machálková.
0: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Petr Spálený dospíval a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Jak jsem slibovala, už je tady s námi Petr Jungmann a jeho kalendárium. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Annie Lennox, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za chvíli zamíříme za pokladem, který vykopali sudečtí Němci v pohraničí v roce 1956. Ovšem byl to poklad, který sami zakopali o 10 let předtím, když šli do odsunu. Zapomenutý a skoro neuvěřitelný příběh vykutal reportér Českého rozhlasu a za chvíli vám ho poví. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude hlavně polojasno, přechodně až oblačno. Na horách se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Monika Absalonová a taky David Dale, Budu tu stát. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolubsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Beránkové, a kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno nedaleko Čisté a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naše, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Beránkové, Rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovali lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatí, protože táta zavřenej v Lokti na Hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžovej servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali s sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
2: Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
2: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
2: Jakože jste tu doma zase, jo?
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Marta Kubišová dospívala 5 hodin a 27 minut k tomu. Petra Firstová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech a s nimi ve studiu bude za pár minut. Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a hezké nedělní ráno.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Městská správa sociálních služeb v Mostě se v létě pustí do modernizace bytů v penzionech pro seniory. Půjde dohromady o 10 bytů v penzionech v ulicích Ke Koupališti a Komořanská. Za práce Most zaplatí 2,5 milionu korun. V hlavním sídle sklářské firmy Lasvit na Palackého náměstí v Novém Boru na Českolipsku vznikne netradiční kavárna. Interiér Lasvit Café vytvořil Alan Prekop a na skleněných instalacích se podíleli přední čeští umělci a designéři. Maxim Velčovský navrhl skleněné objekty zasazené do desky stolů. Střípky krutých let je název nové publikace, kterou dnes pokřtí v kapucínském klášteře v Žatci. Podle webu Žateckého muzea K.A. Polánka ji historička Milada Krauzová věnovala událostem let 1938 až 1946 na Žatecku. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Aplikace ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory, zvítězili 3-1. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, na severu a na horách přechodně až oblačno s možností lokálních přeháněk. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor si dejte na silnici číslo 14 u Lučan nad Nisou na Jablonecku. Došlo tam ke srážce osobního auta se srnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, máme 5 hodin a 32 minut. K tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Za malou chvíli tady budou Babské rady, my se budeme věnovat bylinkářství, ale jako první písničky. Těšte se na Hanku Zagorovou a za malou chvíli i Brontosaury. Kapusa.

0: Brontosauři a obrázek a také písničky, které nestárnou, které posloucháte na Českém rozhlase Sever. 5:38 k tomu. Znáte diviznu? Jak správně sušit její květy a na co je tahle léčivka dobrá, tak to se dozvíte od Jarky Vykoupilové v jejich babských radách.
1: Babské rady.
2: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné stráně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jedinou

0: jiného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plech tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divězna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Céline Dion dospívala, my máme 5 hodin a 43 minut k tomu a posloucháte nedělní Dobré ráno, taky Český rozhlas Sever. V Račicích je známý veslařský a kanoistický kanál. Patří k největším sportovním stavbám České republice, konají se tam mistrovství světa veslařů, světové poháry v kanoistice a světový šampionát dražších lodí, ale také mistrovství světa v rybaření. My si více řekneme za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty na severu Čech pohybují mezi 11 a 14, dokonce 15 stupni Celsia. 15,5 stupně naměříte v Roudnici nad Labem, 11,5 stupně ve Verneřicích a 14 stupňů v Kadani. Pojďme se podívat, jaké bude celkové počasí dnes, tedy v neděli 7. června. Podle meteorologů bude převládat polojasné počasí, přechodně může být až oblačno, hlavně na horách se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. K tomu povane mírný západní až severozápadní vítr. A rozptylové podmínky pro dnešní den, tak ráno budou ještě většinou mírně nepříznivé, během dne postupně už dobré.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Xindl X dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Máme 5 hodin a 49 minut k tomu. Každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Když se řekne Račice, nejspíš si představíte veslaře. A je to správně, protože v Račicích je známý veslařský a kanoistický kanál. Obec Račice na Litoměřicku leží na Labi, asi 8 kilometrů od Roudnice nad Labem. Původní název byl Radčice, později ta hláska D uprostřed slova vypadla. Ve 13. století patřily Račice do komplexu církevního domínia v Roudnici nad Labem. Na stránkách obce si můžete přečíst, že v roce 1845 měly Račice 35 domů a 230 obyvatel a že v roce 1890 už to bylo 56 domů a 299 obyvatel. Od obcí u řeky byl přívoz, který zajišťoval spojení mezi Račicemi a Štětím. Veslařský areál vznikl v 70. a 80. letech 20. století na místě bývalé pískovny mezi Račicemi, Zálužím a Předunínem. Stavba byla dokončena v roce 1986. Vodní kanál je široký 130 metrů a měří 2350 metrů. Labe Aréna Ústeckého kraje je vlastně takový unikát, který spojuje dvě sportovní centra, jedno v Račicích a druhé ve Štětí. Veslařský a kanoistický kanál v Račicích patří k největším sportovním stavbám v České republice. Konají se tam mistrovství světa veslařů, světové poháry v kanoistice a světový šampionát račích lodí, ale také mistrovství světa v rybaření.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nízkoprahové ošetřovny v Teplicích doplní terénní výjezdy. V inscenaci Malého divadla v Liberci ovládla umělá inteligence život tří lidí. Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Bude převládat polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. V Teplicích fungují od letošního roku nízkoprahové ošetřovny pro lidi v nouzi. Doplní je výjezdy zdravotnice do terénu. Připravují se na to v kontaktním centru White Light, kde je ordinace v provozu od jara. Chodí tam drogově závislí i lidé bez domova.
4: Každý čtvrtek mezi 9. a 10. hodinou jim pomáhá zdravotní sestra Českého červeného kříže Kateřina Roubíčková.
5: Je hodně těch lidí, kteří sem nedojdou. Takže bychom jezdili jakoby terénně i k ním. Jo, nemají na ty vozejky, oberlí, že jo, sotva jdou.
6: Protože když my nikam zajedeme, jo, tak to bude daleko větší zájem.
4: Vedoucí kontaktního centra Otakovanda by chtěl výjezdovou službu směrovat k nádraží Lesní brána na rozhraní Teplic a Dubí.
6: Tam jich je spousta, že všichni ty bezdomovci něco mají.
4: Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Návštěvníci Malého divadla v Liberci dnes podruhé uvidí novou inscenaci Off-Light Lucy ještě nečůrala. Činohra vznikla mimo dramaturgický plán divadla. Vypráví příběh o moderním světě, kde zásadní roli hraje umělá inteligence. Hlas jí propůjčuje herečka Kateřina Kornhojzrová. Režisérem je Filip Jáša.
7: Off-Light s podtitulem Lucy ještě nečurala je hra o třech spolubydlících v jednom domě, kde celý barák a jejich životy ovládá umělá inteligence. Do tohohle baráku vstupuje holka zvenku, která s umělou inteligencí nemá zkušenost a tam se začínají tříštit dva světy.
2: Představení začne v 19 hodin. Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat s členy augustiniánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sanchezem a poslanci parlamentu.
3: Počasí.
2: Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Zejména na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 270 u Jablonného v Podještědí na Liberecku došlo ke srážce osobního auta se srnou. Jeďte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 6 a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Rozhlas jede za vámi. To je akce, díky které se můžete potkat s těmi, kteří pro vás připravují naše vysílání. A vy se zhruba za 15 minut dozvíte, jak to vypadalo na další letošní zastávce, tedy v Telči. Ale jako první písničky, které nestárnou, zaspívá skupina Nezaret a později se těšte i na Petra Muka.
3: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Tohle byla skupina Nazaret, jejich Love Hurts a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už v 6 hodin a 11 minut jsou připraveny krimi historky s Petrem Beranem a tentokrát vyrazíme za kriminalisty do Chomutova.
1: Krimi historky.
2: Pořádně rozsáhlý případ rozplétali chomutovští kriminalisté, a to kvůli falešným vstupenkám na zápas Ligy mistrů mezi Slávií a Barcelonou. Dva mladí muži z Ústeckého kraje přes internet prodávali údajné sponzorské lístky, které ale ve skutečnosti byly padělané. Zájemci platili často kolem 4000 korun za kus a vstupenky dostávali mailem. Někteří zjistili problém ještě doma, jiní až přímo u turniketu stadionu v Edenu, kde je čekalo velmi nepříjemné překvapení. Kriminalisté postupně vyslechli desítky lidí a zjistili, že poškozených je víc než 70. Celková škoda tedy přesáhla 1 000 000 korun. Starší z dvojice už skončil v únoru ve vazbě, mladší je stíhaný na svobodě a vyšetřování nekončí, protože policisté prověřují i možné zapojení dalších osob.
1: Krimi historky.

0: Tohle byl Michal Tučný a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za malou chvíli se podíváme na to, jaké to bylo na akci Rozhlas jede za vámi v Telči, ale teď počasí.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů bude dnešní obloha polojasná, přechodně až oblačná. Na horách se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Olympic a společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Roučou Aleši Cibulky, rozhlas jede za vámi, měla svou další letošní zastávku v Telči. Na tamním zámku bavili diváky farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, zpěvák Martin Chodur a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď vám nabízíme malou pozvánku k poslechu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí.
3: My jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
2: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
5: To, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekne, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech, řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
6: Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav Spišné princezny, za B. princezna Krasomila Spišné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
7: Byl to král Miroslav.
6: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě.
0: Celý pořad Rozhlas jede za vámi si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v našem vysílání. Pokud byste se s námi chtěli příště potkat naživo a tváří tvář, máte možnost už za pár týdnů, a to 23. června v Čelakovicích. Další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz, tak se přijďte určitě podívat.

Petr Muk dospíval a společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Za malou chvíli tady bude Petra Firstová s rychlým přehledem zpráv a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a hezké nedělní ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most se rozhodl rozšířit plochy, kde bude moct vzniknout legální graffiti. Dosavadní plán ploch vhodných ke sprejování pochází z roku 2007 a podle vedení města bylo nutné ho doplnit. Více informací uslyšíte ve zprávách v celou. Na hlavním hřbitově v České Lípě začíná stavba kolumbária. Bude v severozápadním cípu areálu, na zatím nevyužívané ploše a nabídne bezmála 200 schránek na urny. Nahradí část zdi, která se dlouhodobě vyklání na stranu. Stavba za skoro 7,5 milionu korun bude dokončená za půl roku. Klubovna v Domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu na Děčínsku dostává novou podobu. Do její přestavby na lépe využitelný prostor se pustilo město. Práce mají být hotové na konci června a Varnsdorf za ně zaplatí 2 miliony a 700 tisíc korun. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno, na horách se ojediněle objeví přehánky a teploty dnes vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem došlo k nehodě v ulici Drážďanská. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Víte, že služebně nejstarší parní lokomotiva sloužila u nás na severu Čech v bývalém žateckém cukrovaru. Více se od nás dozvíte už za malou chvíli. Teď ale písničky. Těšte se na Petra Nováka a za malou chvíli zaspívá i Iveta Bartošová. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké nedělní ráno.

0: Iveta Bartošová dospívala 6 hodin a 38 minut k tomu. S vámi je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Parní lokomotivy patří mezi průkopníky železnice, ale dnes už jsou a pouze příjemným zpestřením, když se vydáme na výlet. Přesto bychom na severu Čech našli parní lokomotivu, která je služebně nejstarší.
1: Jedná se o parní lokomotivu s označením CS400, která v Žateckém cukrovaru sloužila až do poloviny 80. let minulého století, tedy do doby, kdy už parní lokomotivy jen vozily turisty a v dopravě i průmyslu je nahradily mnohem modernější motorové lokomotivy. Založení Žateckého akciového cukrovaru se datuje do roku 1871, tedy v době, kdy byl průmysl v Čechách v opravdovém rozmachu a probíhala intenzivní výstavba železnice. Žatecký cukrovar ležel nedaleko nádraží a měl rozvětvenou vnitropodnikovou vlečku, na které se každý den posunovaly železniční vozy. Ovšem na jednu část vlečky se vozy mohly dostat pouze přes malou točnu a právě to byl důvod, proč na ní sloužila parní lokomotiva z produkce ČKD Praha typu 1435 CS400. Parní stroj měl na svoji dobu opravdu výborné parametry. A pokud by ji vystřídala některá z motorových lokomotiv, znamenalo by to výrazné zpomalení, protože jejich výkon se s parní lokomotivou přezdívanou CPčko prostě nedal srovnat. Zlom nastal v 80. letech, kdy proběhla velká modernizace žateckého cukrovaru. A v roce 1994 vznikla ze státního podniku cukrovary Žatec akciová společnost Severocukr, která ovšem nepřežila rok 2000 a dnes už tedy neexistuje.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Tohle byli Pet Shop Boys, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho nedělní dobré ráno. Pozitivní účinky saunování na lidský organismus, tak ty jsou známé už od pradávna, o těch si budeme povídat za chvíli. Teď počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Janou Ehrtovou. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak se počasí bude vyvíjet v průběhu dnešního dne? Dočkáme se sluníčka?
2: Dočkáme se sluníčka. Teď na některých místech máme opravdu oblačno zataženo, zejména na jihozápadě Ústeckého kraje, v takovém středu Ústeckého kraje je Mostecko, tam máme teď opravdu už sluníčko a zase my na severu máme aktuálně mlhu, ale to sluníčko už se nám tam opravdu objevuje. Vypadá to, že dnešní den už bude v podstatě beze sráže, že nás srážky během noci přešly a budeme mít nejčastěji polojasno a s teplotami do 25 stupňů Celsia.
0: Tak to je skvělá předpověď, tak díky za ní, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezkou neděli, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Peha dospívala, my pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever. Každá kultura využívá teplo pro relaxaci trochu jinak. Jmenují třeba starověké římské lázně, indiánské putní chýše nebo moderní turecké parní lázně. Eva Bucharová vybrala tentokrát saunování.
1: Na minutu o zdraví.
2: Sauny využívali po tisíce let ve Finsku, odkud se jejich sláva rozšířila skoro do celého světa. Sauna má mnoho blahodárných účinků na lidský organismus. Jedním je třeba příprava na letní vedra. Řada lidí saunování přes léto vynechává, což je ale chyba. Pravidelná návštěva sauny je klíčem k tomu, aby si tělo navyklo na zvládání letních veder a lépe si poradilo s termoregulací. Sauna má blahodárné účinky, jak na uvolnění nosních dutin, tak na posílení imunity. Střídání tepla a chladu spustí blahodárné biologické pochody v těle. V sauně se posiluje sliznice a tělu pak nevadí přechody z teplého prostředí do studeného. Zvýšená cirkulace krve může pomoci snížit bolesti svalů, zlepšuje pohyby kloubů a zmírňuje bolesti spojené s artritidou a revmatismem. Saunování je příjemný způsob, jak odbourat fyzické i duševní vyčerpání, negativní myšlenky a pocity. Sauna dokáže odbourat stres pomocí snížení stresového hormonu kortizolu a udržuje rovnováhu mezi hormony. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Mostě vzniknou nové legální plochy pro graffiti. V Žatci dnes pokřtí novou publikaci o nacistické okupaci a poválečných událostech na Žatecku. Česká správa sociálního zabezpečení začne přecházet na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nemění. Bude převládat polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Most se rozhodl rozšířit plochy, kde bude moct vzniknout legální graffiti. Dosavadní plán ploch vhodných ke sprejování pochází z roku 2007 a podle vedení města bylo nutné ho doplnit. Kde budou moct sprejeři po dohodě s městem nově tvořit, říká primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
4: Nově by měl být podchod ve Velebudic na Pražský, pak podchod na Žatecký směrem ke hřbitovu nahoru, pak čelní zeď a vnitřní boční stěna u sportovního hřiště v 500 ulici Bohuslava Martinu.
2: V kapucínském klášteře v Žatci dnes pokřtí novou publikaci s názvem Střípky krutých let. Podle webu Žateckého muzea K.A. Polánka ji historička Milada Krauzová věnovala událostem let 1938 až 1946 na Žatecku. Kniha zachycuje období nacistické okupace i poválečného dění v regionu.
5: Publikace vychází z loňské výstavy Krutá léta, kterou připravilo Žatecké muzeum k 80. výročí konce druhé světové války. Dnešní akce zároveň navazuje na středeční připomínkový pochod mezi Postoloprty a Žatcem, který uctil oběti poválečného násilí. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Jablonec nad Nisou připravuje další opravy sídliště Šumava. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce se budou týkat ulic Březová a Spojovací. Náklady projektanti odhadli na necelých 40 milionů korun. Rekonstrukci město rozdělí na dvě části. Jako první budou dělníci pracovat v Březové ulici, poté se přesunou do Spojovací ulice. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci v tom, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Zejména na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 62 v Dobkovicích na Děčínsku došlo u čerpací stanice ONO k nehodě. Srazila se tam dvě osobní auta a na místě jsou záchranáři. A dvě osobní auta se srazila také v Ústí nad Labem v Drážďanské ulici. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po 7. hodině jsme v polovině našeho nedělního dobrého rána. Vajíčka na zdech domů, hokejista Christian Reichl poznal temperament fanoušků Mannheimu. A vy o tom uslyšíte v reportáži zhruba za 15 minut. Teď už ale písničky, i ty, které nestárnou, zaspívá Petr Kotwald a Petra Černocká.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Petra Černocká dospívala, taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michael Jackson dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za malou chvíli se budeme věnovat hokeji, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů dnešní obloha bude polojasná, přechodní až oblačná, hlavně na horách se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Adam Ďurica a taky Emma Drobná dospívali a tady je Český rozhlas Sever, jeho nedělní dobré ráno. Jestli se rozlobíme, budeme zlí, tak to je název italského filmu a ten by si klidně mohli propůjčit fanoušci hokejistů Mannheimu. V něm je maximálně spokojený český reprezentant Christian Reichel, který nedávno s klubem prodloužil smlouvu. Přestože ale tým skončil v německé lize druhý, syn olympijského vítěze už stačilo poznat temperament fanoušků.
1: Umí vytvořit při domácích zápasech v aréně pro 13 600 diváků fanoušci Mannheimu opravdu bouřlivou kulisu. Pokud to ale jejich oblíbencům nejde, nebo podlehnou v derby nenáviděnému Frankfurtu, je oheň na střeše, nebo spíš...
2: V té naší kolony nám naházejí jenom mé vajíčka na barák a já jsem si jako říkal, jako dobře, já tomu rozumím, na druhou stranu jsem si říkal, jako, že jestli to není už jako moc, jako, protože... Fanoušci jsou dobrý v tom, že oni to berou každý zápas jako je ten poslední. Jo. Oni nekoukají do nějakého časového horizontu a my hráči to bereme jinak. Jako samozřejmě chceme vyhrát a víme, že to je derby a pro ty fanoušky to velice znamená, ale my koukáme do toho horizontu, že aby jsme hlavně hráli pak v playoff.
1: Byl překvapený ostrým projevem nespokojenosti vlastních fanoušků Christian Reichel.
2: Pak nám ty baráky samozřejmě vzali vapko a uklidili nám je, jo. Ale je to takový paradox, který z Ameriky prostě člověk nezná, protože v Americe ten život je takový, že lidi tam jdou za zábavou a výsledek řeší samozřejmě, ale není to tak, že by chtěli dělat něco mimo let nebo mimo stadion. Jo. Když už něco, tak vás vypíská a tím to skončí. Ale v tom Německu fakt jako ty vajíčka, my jsme se tomu zasmáli, jo, jako nic jsme si z toho nedělali, ale překvapí to, no, trošku takové jako, že brděl, no, tak to je pěkný teda.
1: Vajíčka na zdech domů nebyly jedinou formou projevu nespokojenosti fanoušků vůči hokejistů Mannheimu.
2: Po zápase po Winter Classic ve Frankfurtu jsme šli až před kotel, jako při fotbale, jak se chodí, něco jako teď se stalo na Baníku, že museli odevzat drezy a takovýho, tak my jsme si vyříkávali to s nima hned po zápase, vlastně 2 metry od sebe a kotel byl nad náma, jo, takže... Takové věci, jako které se staly za ty poslední 2 roky s fanouškama, jsem ještě asi nikdy nezažil, ale pak jako musím říct, že ty fanoušci, když jako se daří, tak jako fakt se můžeme na ně spolehnout. Jo? Oni jezdí na všechny zápasy venkovní, na všechny domácí zápasy fandí, takže v tomhle tom je super, ale když se nedaří nebo se nedej bože prohraje s Frankfurtem, tak bohužel to není nejlepší.
1: Prozradil Christian Reichel, který má 15 startů v NHL a 6 sezon ve farmářské AHL. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Teplicích fungují od letošního roku nízkoprahové ošetřovny pro lidi v nouzi. Doplní je také výjezdy zdravotnice přímo do terénu. Připravují se na to v kontaktním centru White Light, kde je ordinace v provozu od jara. Dochází tam jak drogově závislí, tak lidé bez domova. Návštěvníci Malého divadla v Liberci dnes podruhé uvidí novou inscenaci Off-Light Lucy ještě nečůrala. Činohra vznikla mimo dramaturgický plán divadla. Vypráví příběh o moderním světě, kde zásadní roli hraje umělá inteligence. Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Aplikace ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035. Hokejista Tomáš Hertl dal ve finále NHL gól a na další přihrál. I díky tomu Vegas zvítězilo nad Karolínou 5-4 v prodloužení a v sérii hrané na 4 výhry vede 2-1. Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Na horách se ojediněle objeví přehánky a teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 62 u Dobkovic na Děčínsku došlo u čerpací stanice Ono k nehodě dvou osobních aut. Silnice je tam dočasně uzavřena. Dopravu u benzínky odklání policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, v našem nedělním dobrém ráno společně pokračujeme i po půl osmé a nejdůležitějším pravidlem péče o račata je pravidelnost. Další tipy přidáme za chvíli, teď už ale písničky. Zaspívá skupina Krištof a později i Josef Laufer. Renáta Filipi přeje hezkou neděli a hezký poslech.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: S Bohem láskou, já jedu dál, zpíval Josef Laufer, a taky to jsou písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Opora, zálivka a vyštipování. Tak by se dala shrnout péče o rajčata. Jenže se to musí dělat správně. A to ví Veronika Jaklová.
2: Pěstování bez trápení.
3: Milí zahrádkáři, v období, kdy rajčata rychle přirůstají a začínají nasazovat první květy, rozhoduje naše péče o tom, jak budou rostliny silné a jak kvalitní úrodu později sklidíme. Tyčková rajčata potřebují oporu a pravidelné vyštipování postranních výhonů. Tyto výhonky vyrůstají mezi hlavním stonkem a listem. Pokud je necháme růst, rostliny se příliš zahustí. Výsledkem je mnoho výhonů a listí a málo plodů. Proto vyštipujeme tyto malé výhony včas. Nejlépe, když jsou ještě krátké a měkké. Rána se pak totiž rychle zahojí a rostlina se zbytečně nevysiluje. Pamatuju si, jak jsem to u svých prvních rajčat zanedbala a ve skleníku mi vznikla hotová džungle. Každý pěstitel ví, že rajčata potřebují oporu, ale začátek

0: Začníci zapomínají kontrolovat upevnění k opoře. Provázky nebo úvazky nesmějí stonek zaškrtit. Jak rostlina sílí, potřebuje více prostoru i pravidelné přivazování. Dobré vedení navíc zlepšuje proudění vzduchu mezi listy a snižuje riziko houbových chorob. Jiná situace bývá u keříčkových rajčat. Ta se většinou vyštěpují méně nebo vůbec, protože plody tvoří i na postranních výhonech. Vyplatí se proto vědět, jaký typ rajčete na zahradě vlastně pěstujeme. Důležitá je také zálivka. Rajčata ocení pravidelnou vláhu ke kořenům a spíše vydatnější zalití než časté kropení. Mnozí pěstitelé mají zkušenost, že kolísání vláhy vede k praskání plodu nebo k horšímu růstu. Péče o rajčata nebývá složitá, ale prim hraje pravidelnost. Když se rostlinám věnujeme průběžně, odmění se nám zdravým růstem i bohatou úrodou během celého léta. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Skupina Bee Gees na Českém rozhlase Sever a vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Události, které následovaly nejenom po konci druhé světové války na Žatecku, tak to připomíná nová publikace Střípky krutých let. Více už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha bude hlavně polojasná, přechodně až oblačná. Na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21-letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
3: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout. A bojovat.
2: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký dospíval a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Události spojené s druhou světovou válkou a jejími následky na Žatecku připomíná nová publikace Střípky krutých let historičky Milady Krausové. Knihu dnes pokřtí v kapucínském klášteře v Žatci. V publikaci se také věnuje postoloprckému masakru, při kterém v červnu roku 1945 prokazatelně zemřelo téměř 800 německých obyvatel. Dnešní akce navazuje na středeční připomínkový pochod mezi Postoloprty a Žatcem, který uctil právě oběti poválečného násilí.
1: Já pocházím z židovské německé rodiny a o Postoloprtech a vůbec o tom se nesmělo, nemluvilo.
2: 75-letý Otto Karle byl z nadačního spolku Žatec v Německu, se dlouhodobě věnuje připomínání násilností při odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce.
1: Dnes jsem velice zaujat tím, jak se zajímají dnešní lidé, hlavně mladí, pomocí třeba pana Zemánka, který toto úžasně organizoval, a nejvíc mě mrzí, že ti pamětníci se tohoto nemohli dožít.
2: Myslíte, že by je to potěšilo nebo vnitřně jim to ulevilo tím, že to teďka tady znova oživujeme a představujeme, aby se na to nezapomnělo?
1: Ano, on už tehdy, před 15 lety, také jsme vydali tuto knihu o Postoloprtech a i pamětní desku, kterou jsme v Žatci minulý rok udělali s pomocí města Žatce, se hodně ulevilo a je to prostě, že nebyly zapomenuty.
2: Birgit Unfungová z krajanského spolku žateckých Němců přijala z Mnichova do Žatce připomenout příběh svého otce.
3: In Saaz mit 3 Jahren nach Saaz gekommen mit seiner Familie.
4: Do Žatce přišel se svojí rodinou ve 3 letech. Tady vyrostl, tady chodil do školy a ve 13 letech se musel zúčastnit pochodu smrti z Postoloprt a potom musel pohřbívat kamarády, kteří byli cestou zastřeleni. Nám dětem o tom ale zpočátku nedokázal nic říct. Všechny rodiny, které odtud byly vyhnány, svoje příběhy potlačily a doma o nich nemluvili.
2: Otec Birgit Unfungové patřil mezi ty, kteří události v Postoloprtech přežily. Připomínání těchto událostí neslouží k otevírání starých sporů, ale k hledání společné paměti a smíření. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Most se pustí do oprav 10 bytů v domovech pro seniory. Liberec bude jednat o příspěvku na zimní Evropský olympijský festival mládeže 2029. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Bude převládat polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Do modernizace bytů v penzionech pro seniory se v létě pustí Městská správa sociálních služeb v Mostě. Půjde dohromady o 10 bytů v penzionech v ulicích Ke Koupališti a Komořanská. Za práce město zaplatí 2,5 milionu korun, říká náměstkyně primátora Markéta Stará z Hnutí pro Most.
4: Je třeba špatné lino, hygiena by to nedovolila nastěhovat nového nájemníka, tak to jsou byty, které se vlastně připravují pro ty nové lidi, kteří do toho penzionu přijdou. Trošičku se vždycky jakoby refreshne ta koupelna, kouká se, jak vypadá třeba kuchyňská linka, to jsou právě případy těchto těch bytů, kteří jsou teď vyhlášeny.
3: Jde o byty, které opustili po letech jejich dosavadní nájemníci. Liberec chce přispět na organizaci zimního Evropského olympijského festivalu mládeže 2029. Jde o největší evropskou sportovní akci zaměřenou na mladé sportovce od 14 do 18 let. Město ji plánuje podpořit 6 miliony korun. Částku chce rozdělit do 3 let. Záměr ještě musí projednat zastupitelé. V Česku se festival konal už v roce 2011, říká primátorův náměstek Adam Lenner z Hnutí ANO.
5: Na předchozím EOFu tady třeba závodila Ester Ledecká, takže vlastně lidé mají možnost vidět mladé talentované sportovce, který pak během 5-6 let září na olympijských hrách a myslím si, že pro motivaci mladých generací je to velice správná akce.
3: Sportovní klání by měla být v celém regionu. V Liberci budou například hokejová utkání, v Jablonci nad Nisou na stadionu v Břízkách zase biatlon. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Sport. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V Nankingu porazili Thajsko 3-0 na sety. Češky tak v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má druhou výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách. Počasí. Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Zejména na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: S dopravním omezením řidiči počítejte na silnici číslo 62 u Dobkovic na Děčínsku. U čerpací stanice ONO došlo ke srážce 2 osobních aut a silnice je tam po nehodě dočasně uzavřena. Dopravu odklání policie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní Dobré ráno je s vámi i po 8. hodině a středověký festival se konal včera, tedy v sobotu u jezera Milada na Ústecku. Návštěvníci mohli shlédnout bitvy, dobové oblečení i vojenská ležení. My vám více řekneme v reportáži před 9, ale teď už písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Petra Spáleného, ale teď zaspívá skupina Rede Kirken.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.
7: Zítra mám

0: Petr Spálený a jeho 60. léta, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Cylonu. Jak tohle umělé vláko vzniklo, tak to přiblíží právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Cylon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Cylon byl na světě. Cylon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Cylonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Cylon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly Cylonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tohle byla Bonnie Tyler na Českém rozhlase Sever. 8 hodin a 17 minut k tomu. Sedni, lehni a port, to jsou asi nejčastější povely, které dostávají psi od svých majitelů. Když je to ale vodící pes, je těch povelů mnohonásobně víc. Co všechno musí vodící pes a jeho majitele zvládnout, ukázalo sobotní mistrovství České republiky v Liberci. Víc k němu za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude plný sluníčka, obloha bude hlavně polojasná, přechodně může být až oblačná. Na horách se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže a jejich motýly, 8 hodin a 21 minut k tomu, aby posloucháte nedělní Dobré ráno. Bílá slepecká hůl a k ní čtyřnohý chlupatý průvodce. Liberec včera po celý den hostil mistrovství republiky vodících psů pro nevidomé. Letos už po 10. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu. Jak těžké je se po městě pohybovat, když člověk nevidí, tak to si mohl vyzkoušet každý.
1: Tak na start. Start je tady, jo?
2: Tak před.
3: Při soutěži musí psi prokázat, jak jsou schopni provést bezpečně nevidomého v běžném městském provozu, vysvětluje ředitel závodu Roman Vaněk.
4: Musíme schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, omejit překážku, najít lavičku, označit konec začátek chodníku.
2: To je pašák.
1: Dva kroky dopřed.
2: Je dopředu.
1: A teď doleva.
2: Ty povely ne, prosím, až na poslední chvíli a fakt hodně dopředu. Mm-hmm. Jo? Takže?
3: Doleva.
2: Doleva, Refi.
3: Ten rozhodčí jde s vámi. A vlastně dává příkaz, ale nedává je tomu psovi.
4: Přesně tak, majitel musí dát povel, on ne ten rozhodčí.
3: Kdyby mu to řekl ten rozhodčí, tak ten pes ho prostě ignoruje.
4: Ano, ten vodící pes vlastně poslouchá jenom svýho pána.
2: Rafičku, schody, pojď, schody.
3: Někdy ale i sebelépe vycvičený pes má své dny, říká Stanislav Poloprucký z Opočna.
5: Chvíli to trvá, než se člověk s ním zžije, aby to dělal podle mě. Trvá minimálně půl roku, i víc. On je paličetej, já jsem paličetej, tak...
3: Musíte být vlastně oba trpěliví, že?
5: No.
3: Soutěž ale není jen o psích dovednostech, je určena i veřejnosti, aby viděla, jak pes s nevidomým fungují, říká organizátorka Marcela Vaněková.
6: Pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně a tady uvidějí, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
3: A že to někdy na ulici není lehké, potvrzuje i Adéla Červinková z Mostu.
7: No hlavně lidi, oni vám jdou přímo proti vám a manžel říká, že koukají přímo jako do očí, jestli vidím nebo nevidím.
3: Jo. A neuhnou nebo?
7: A neuhnou vůbec, takže kolikrát do nich vrazím, jo, nebo to.
4: V dnešní době je vlastně pro nevidomého taky těžký ty elektrokoloběžky, elektroauta. A nejhorší je, když jdete s pejskovodicím a jde proti vám paní s kočákem a kouká do mobilu. A prostě do nás narazí, nebo mi nabourá do psa, jo. A děti, co jezdí na koloběžkách po chodníku, to je mazec.
3: Lidé si tady také proto mohli vyzkoušet, jaké to je jít poslepu s bílou holí.
2: Musíte se přesně trafit mezi ty dvě desky.
8: Jasis, Maria. Taky se bojí udělat krok dopředu.
9: Něco je.
8: Strašný. Klobouk dolů před těma, co nevidí a prostě chodí úplně normálně.
3: Výcvik vodicího psa trvá 2 roky a stojí přes 300 tisíc korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

František Nedvěd dospíval a Petra Firstová připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech. S nimi ve studiu bude za pár minut a já vám do té doby ještě posílám skupinu Beatles. Tak hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení přechází na novou webovou adresu čssz.gov.cz. Dosavadní adresa čssz.cz zůstane funkční a návštěvníky automaticky přesměruje. Úřad se tak zařadí mezi další státní instituce využívající doménu .gov. Ta má usnadnit orientaci na internetu a snížit riziko záměny s neoficiálními weby. Střípky krutých let je název nové publikace, kterou dnes pokřtí v kapucínském klášteře v Žatci. Podle webu Žateckého muzea K.A. Polánka ji historička Milada Krauzová věnovala událostem let 1938 až 1946 na Žatecku. V Severočeském muzeu v Liberci dál zůstane dobrovolné vstupné. Muzeum ho zavedlo před 4 lety, kdy se po 3leté rekonstrukci otevřelo veřejnosti. Původně mělo být dobrovolné vstupné jen dočasné. Ukázalo se ale, že příjmy muzea se tím naopak zvýšily. Klubovna v Domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu na Děčínsku dostává novou podobu. Do její přestavby na lépe využitelný prostor se pustilo město. Práce mají být hotové na konci června a Varnsdorf za ně zaplatí 2 miliony a 700 tisíc korun. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany. Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Na horách se ojediněle objeví přehánky a teploty vystoupí nejvýše na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 6 u Petrohradu na Lounsku u nádraží došlo k nehodě 3 vozidel. Srazila se tam 2 osobní auta a 1 nákladní. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je dočasně uzavřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady budou slavní Severočiši, kde vám představíme astronoma a taky jezuitského misionáře. Ale teď už písničky. Zaspívá Lenka Filipová s dcerou Leny.

0: Karel Gott dospíval a my hrajeme taky písničky, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní Dobré ráno. Teď už i slavné Severočechy a Milan Knotek nám představí astronoma a jezuitského misionáře.
1: Slavní Severočeši.
2: V obci Krbice u Kadaně se v roce 1588 narodil astronom a jezuitský misionář Václav Pantaleon Kirwitzer. Patří mezi nejvýznamnější české vědce a cestovatele raného novověku. Kirwitzer studoval na jezuitské akademii v Olomouci, kde se projevil jeho mimořádný talent pro matematiku, astronomii, přírodní vědy a filozofii. Roku 1606 vstoupil do jezuitského noviciátu v Brně. Později byl povolán do Říma na nejvýznamnější vědecké centrum jezuitů Collegium Romanum. Účastnil se tu debat kolem astronomických objevů Galileo Galileje a sporům o heliocentrický systém. Po studiích působil jako profesor matematiky ve Štýrském Hradci a portugalské Coimbře. Nakonec byl vybrán na jezuitskou misi do Číny. Strastiplnou plavbu lodí z Lisabonu do indické Goji tehdy přežilo jen 8 z 22 misionářů. V Indii se Kirwitzer zabýval pozorováním komet, astronomickými měřeními a kalendářními výpočty. Napsal zde své nejznámější dílo s

názvem Pozorování komet z roku 1618 uskutečněná ve východní Indii jezuitskými matematiky na cestě do Číny. V čínském Makau potom působil jako misionář, vyučoval a do Evropy posílal zprávy o životě v Asii. Podle některých zdrojů navštívil také Japonsko. Zemřel v roce 1626. V Kadani si jeho odkaz připomínají pamětní deskou a takzvanými Kirvicrovými dny.

0: Skupina Queen na Českém rozhlase Sever. Máme 8 hodin a 44 minut k tomu. Za malou chvíli se vypravíme na středověký festival, který se konal včera u jezera Milada, ale teď už počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude polojasný a obloha může být přechodně až oblačná. Na horách se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Hanka Zagorová dospívala a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Historické středověké tábory, stánky i program s ukázkami dobového vojenství, tak to nabídl včera u jezera Milada na Ústecku středověký festival s názvem Návrat svatého Václava. Připomněl kulatá výročí dvou významných bitev. Návštěvníci mohli také ochutnat středověká jídla.
1: Máme tu dvě ohromná výročí. 900 let od bitvy u Chlumce, kde se střetly vojska Lotara III. A Sobislava I. Pak 600 let od husitské bitvy na Běhání, kde se střetly husité s křižáky a kdy Ústí bylo vypáleno.
2: Vysvětlil důvody konání středověkého festivalu u Ústecké Milady Vladimír Cetl z oblastního muzea v Ústí nad Labem, které akci organizovalo. Do bitev se zapojilo 150 až 200 členů různých historických spolků. Ti měli u jezera svá ležení.
1: Tábory bojovníků, těch zbrojnošů, to je teda inspirativní. Vidíte nejenom jako ta středověká prostředí, ale vidíte to nadšení těch lidí, které tomu jako věnují.
2: Jedno takové ležení jsem navštívil. Přistihl jsem Jakuba Pletichu, zvaného Maxim z historické skupiny Jormun, jak se obléká do kostýmu bojovníka.
3: Kvůli té zbroji to musíme mít navrstvený, takže několik vrstev vlny. A na to může přijít takzvaná kroužková košile. Zbraně můžeme mít sekery, samozřejmě nejčastější byly kopí. Ty hodně bohatý měli meče.
2: Když mi Maxim ukazoval meč, prošla kolem žena ve vojenském a s přilbou. Zajímalo mě, jak se v několika vrstvách oblečení cítí.
4: Mě je třeba líp v tomhle tom, než kdybych byla jenom v kraťasech a v tričku. Nepálí na mě, nepaří na mě, mám mikroklima.
2: Ve středověku nebylo úplně zvykem, aby ženy byly takto oděny a účastnily se různých turnajů.
4: Mezi to bylo velmi častější, než se původně myslelo. Jo? Znova se zkoumají ostatky, které už jsou v nějakých muzejních sbírkách a přichází se na to, že podle tvaru lebky a podle tvaru pánve mnoho z nich bylo ženy.
3: Drtivá většina byla mužů, ale je tam.
4: Než se myslelo předtím. No.
2: Zanechal jsem bojovníka s bojovnicí jejich sporu a raději jsem oslovil dětského návštěvníka Jakuba, který měl u pasu dřevěný meč a v ruce štít.
5: Jsem si to koupil.
2: A na co se těšíš, co uvidíš?
5: Na bitvu.
2: Bude to první taková středověká bitva, kterou uvidíš?
5: Aha, jo.
2: Podle organizátorů navštívilo Ústecký středověký festival kolem 2000 návštěvníků. Od jezera Milada, Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most pokračuje v přípravě budování autokempu u svého největšího jezera. V České Lípě začíná stavba kolumbária s bezmála 200 schránkami na urny. Historický kolotoč na pražské Letné dnes připomene Světový den boje proti rakovině mozku. Bude převládat polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Inženýrsko-geologický průzkum zadá město Most v souvislosti s plánem na výstavbu autokempu u svého největšího jezera. Průzkum by měl ukázat na to, jestli je vůbec možné na místě něco stavět, říká náměstek primátora Václav Zahradníček z Hnutí pro Most.
2: Bude se tam muset dělat biologický průzkum, který trvá nějaký období, ideálně celého roku, jo, tak aby se prověřilo, co tam je. Není hluková studie. Jestli se to dá vůbec postavit tak, jak je ta studie, protože i ten geologický průzkum, který odhalí, že ta nestabilita třeba toho geologického podloží neumožní takhle velký projekt.
0: Na hlavním hřbitově v České Lípě začíná stavba kolumbária. Bude v severozápadním cípu areálu, na zatím nevyužívané ploše a nabídne bezmála 200 schránek na urny. Nahradí část zdi, která se dlouhodobě vyklání na stranu. Stavba za skoro 7,5 milionu korun bude dokončená za půl roku, říká místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO.
3: Reagujeme vlastně na poptávku obyvatel, že už je nedostatek míst na hřbitově. Město samozřejmě bude informovat obyvatele, kdy si budou moct pronajímat vlastně tyto schránky.
0: Historický kolotoč na pražské Letné se dnes znovu roztočí v rámci charitativní akce Kolotoč pro Ninu. Ta připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádá ji nadační fond Nina. Od 11 do 17 hodin je pro děti připravený zdarma vstup i doprovodný program, včetně workshopů a dalších aktivit. Cílem akce je upozornit na vzácný, ale velmi agresivní typ rakoviny mozku, na který zatím neexistuje účinná léčba. Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 40 korun a 4 haléře. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nejvyšší přípustná cena benzínu je 41 korun a 64 haléřů za litr. Čerpací stanice mohou pohonné hmoty za tuto cenu prodávat až do pondělí. Regulace cen benzínu a nafty pak bude pokračovat do konce června.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno, zejména na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 152 cm. Průtok 113 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 145 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 6 u Petrohradu na Lounsku u nádraží došlo k dopravní nehodě tří vozidel. Srazila se tam dvě osobní auta a jedno nákladní. Probíhá tam vyšetřování.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Vrátíme se k misi sondy Stardust, která před 20 lety dopravila na Zemi první vzorky kometárního prachu. Zavzpomínáme tak na nedávno zesnulého astronoma Martina Scholze.
1: Do útrob trojice velkých pyramid v Gíze nahlédneme s egyptologem Jaromírem Krejčím. Zmíníme se o Velké sfinze i podílu českých badatelů na výzkumu egyptských pyramid.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme vám knihu měsíce června, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další příběh se šestkou na konci letopočtu.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Umělá inteligence pomáhá vědcům celého světa luštit staré šifry a další prozatím nečitelné texty. Mimo jiné se tak podařilo částečně přečíst tajemnou Borgovu šifru z archivu Vatikánské knihovny. 408 stran stovky let starého rukopisu, psaného kombinací desítek záhadných znaků a několika písmen latinky, obsahuje popisy léčebných postupů a praktik, které byly ve své době považovány za podezřelé a mohly dokonce vést i k obvinění z čarodějnictví.
0: Od začátku týdne si lze rezervovat místo na některé z akcí dalšího ročníku archeologického léta, během kterého se můžete až do září účastnit komentovaných prohlídek archeologických lokalit nebo na vlastní kůži zažít terénní archeologický výzkum. Zájemci si letos prohlédnou zejména pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice nebo historické hrady. Připraveno je i několik speciálních exkurzí. Stačí se podívat na web archeologickeleto.cz.
1: Při testu na startovací rampě na floridském mysu Canaveral explodovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin. Mimo jiné i tyto rakety by měly vynášet přistávací moduly NASA k měsíci. Blue Origin bude muset program New Glenn na nějakou dobu pozastavit, než se vyšetří příčiny havárie. Společnost přitom plánovala na letošní rok až 12 startů své rakety. Jaký bude dopad incidentu na americký program návratu na měsíc, není zatím známo.
0: Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na měsíc. V rámci služby Argo Trans Lunar Heritage Project bude možné uložit na lunárním povrchu ve speciálních kontejnerech Möbius Arc předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, válek nebo přírodních katastrof. Smyslem iniciativy je uchovat cenné kulturní dědictví a doklady lidské činnosti.
1: Lékař a bývalý paralympionik John McFaul se má stát prvním člověkem s tělesným postižením, který poletí do vesmíru. V rámci soukromé mise kalifornského startupu VAST by měl pobývat na první komerční vesmírné stanici Heaven 1, jejíž vypuštění se plánuje na rok 2027. McFaul, který má od mládí po nehodě na motorce amputovanou nohu nad kolenem, chce na oběžné dráze mimo jiné zkoumat, jak fungují protetické končetiny v podmínkách mikrogravitace.
0: Zajímá ho obecně i to, jak se lidé v beztíži pohybují a udržují rovnováhu a jak se tělo přizpůsobuje podmínkám na oběžné dráze. Jeho výzkum by mohl přinést prospěch lidem se zdravotním postižením, třeba tím, že podpoří vývoj lehčích protetických pomůcek.
1: Stavba stanice Heaven 1 o rozměrech menšího autobusu určené pro 4 astronauty a laboratoř pro výzkum mikrogravitace však už nabrala několikaleté zpoždění. Plánovaný let Johna McFaula to může ještě oddálit.
0: Ve vesmíru zůstaneme i v příštích minutách. Budeme se dívat do minulosti a tak trochu i vzpomínat. Planetarium.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi nejsledovanější objekty sluneční soustavy patří komety. Zatímco laici obdivují ladné křivky jejich průsvitných ohonů, astronomové byli vždy dychtiví informací, které komety skrývají ve svých jádrech.
2: Věděli totiž, že jsou to informace z časů, kdy se náš planetární systém teprve začal utvářet nebo byl přinejmenším hodně mladý.
1: Mezi naše největší odborníky na fyziku komet, ale také třeba historii astronomie, patřil pedagog a popularizátor Martin Scholz, který bohužel v květnu letošního roku zemřel.
2: Připomeneme si ho rozhovorem, který jsme v našem magazínu vysílali na konci března roku 2011. Týkal se především americké sondy Stardust, která na Zemi dopravila první vzorky kometárního prachu.
1: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.

0: Počátkem tisíciletí projevili vědci velký zájem především o kometu Temple 1. Proč? To mi vysvětlil právě Martin Scholz z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
1: Kometa Temple 1, to je kometa, která je devátá v katalogu periodických komet. Byla objevena v roce 1867 v Marseille, jmenuje se podle svého objevitele Ernsta Viléma Lamberechta Templa. Od té doby kometa prošla mnohokrát přísluním, její oběžná doba je o něco delší nežli 5 let, je to tedy periodická kometa a její perihel je vzdálený od Slunce asi 1,5 astronomické jednotky a ta kometa se relativně dosti může přiblížit k Zemi, no tím pádem je i vhodným cílem pro kosmické sondy.
2: Poprvé se na kometu Temple 1 upřela pozornost v roce 2005 v souvislosti s návštěvou sondy Deep Impact. Připomeňme, jaké byly cíle té návštěvy a jak se je vlastně podařilo naplnit.
1: Sonda Deep Impact měla několik cílů. Jednak pořídit snímky jádra komety Temple a za druhé vypustit impaktor do jejího povrchu. Předpokládalo se, že ten impaktor, který vážil asi 300 kg, při dopadu vyhloubí kráter o průměru asi 100 metrů a hloubce asi 28 metrů, vyrazí z povrchu spoustu materiálu, který bude vidět a jehož chování potom bude možné analyzovat. To se tedy povedlo. Na webových stránkách NASA této sondy jsou krásná videa, na nichž je průběh impaktu a potom průběh letu těch vyvrženin z místa impaktu vidět.
3: Jak říkal Martin Scholz, kometa Temple 1 se v perihelu, tedy ve svém přísluní, přibližuje ke Slunci jen asi na 1,5 astronomické jednotky. Jedna astronomická jednotka se rovná průměrné vzdálenosti Země od Slunce.
0: Kolem komety Temple 1 prolétla před 15 lety v roce 2011 další sonda Stardust. Sonda, která už měla za sebou úspěšnou misi k jiné kometě. Navštívila ji v roce 2004 a dokonce od ní na Zemi přinesla vzorky kometárního prachu.
1: To byla sonda zaměřená na kometu Wild 2. Byla vybavena lapačem prachu, což byly takové průhledné cihličky aerogelu, velice jemné a lehoučké pěny silikátové, ve které prachové částečky z komety mohly uvíznout. Ten panel s cihličkami aerogelu byl už během cesty sondy ke kometě otevřen, vyklopen z pouzdra a vystaven proudu meziplanetárních prachových částic, mezi kterými se doufalo, že můžou být také nějaké interstelární prachové částice, tedy ty, které do naší soustavy sluneční dolétají ze vzdáleného vesmíru. Toto se povedlo. Potom ten panel s aerogelem byl znovu vystaven dopadům prachu u komety Wild 2, pak zaklopen do pouzdra a 15. 1. roku 2006 pouzdro bylo dopraveno sondou k Zemi a přistálo v Utahu. Bylo otevřeno a ty cihličky aerogelu od té doby jsou průběžně analyzovány, prohlíženy a ty částečky pochytaného prachu jsou z nich vyjímány. Proběhl jeden pozoruhodný mezinárodní projekt, který umožnil internet a jeho možnosti. Ten projekt se jmenuje Stardust at Home. Dovoloval se připojit na webové stránky tohoto projektu. Na nich je zřízen takzvaný virtuální mikroskop. Cihličky aerogelu byly totiž automaticky snímkovány s rovinou zaostření na povrchu té cihličky, potom na dalším snímku nepatrně pod tím, pak ještě pod tím, ještě pod tím. A virtuálním mikroskopem bylo možné tyhle ty snímky střídat, takže se vlastně člověk tím mikroskopem díval více nebo méně hluboko pod povrch. Tím bylo vidět dobře stopy prachových částic v tom aerogelu. tělu, které do něj vletěly a uvízly, vypadají ty stopy asi jako mrkev a na špičce té mrkve sedí potom částečka, která se tam vlastně zabrzdila. To má obrovskou výhodu, takovéhle brzdění té částečky, protože nedojde k její destrukci. Takže ty částečky jsou pak vyjímány a analyzovány v laboratoři. A úloha dobrovolníků, kteří se přihlásili, teď nevím přesně, kolik jich bylo, ale řádově 100 000 z celého světa, mohli prohlížet jednotlivé snímky a lokalizovat ty stopy tvaru mrkve, na které potom upozornili a v laboratoři se pak takhle nalezená částice vyňala. Pozoruhodné je i to, že do toho projektu se vlastně mohl přihlásit každý, ale jenom ti, kteří prošli poměrně přísnými zkouškami a prokázali, že ty částice dovedou hledat, tak mohli v tom projektu pokračovat dál.
3: Přistáním pouzdra se vzorky prachu z komety WILD 2 měla původně mise sondy Stardust skončit, ale neskončila. Sonda sama totiž zůstala ve vesmíru a bylo rozhodnuto poslat ji k další kometě. Jejím cílem se, jak už víme, stala kometa Temple 1.
0: Co bezprostředně ovlivnilo rozhodnutí použít sondu k další průzkumné misi? I na to jsem se v roce 2011 ptal astronoma Martina Šolce.
1: Sonda byla velmi dobře provozuschopná, měla ještě dostatek paliva a ukázalo se, že je možné jí různými gravitačními kopanci se zpětným návratem k Zemi dovést ke kometě Temple 1. To v roce 2006 tedy vedení NASA schválilo a prodloužená mise této sondy Stardust pokračovala pod názvem Stardust Next.
2: Ta sonda se dostala ke kometě Temple 1 po 5 letech a prolétla kolem na svatého Valentína 14. února. Jak těsný to byl průlet?
1: Bylo to asi 178 kilometrů v tom nejbližším místě a sonda pořídila 72 krásných snímků s vysokým rozlišením. A tak vlastně je možné porovnávat jednotlivé oblasti povrchu se snímky starými ze sondy Deep Impact.
2: Co se vlastně změnilo na kometě za tu, řekněme, poměrně krátkou dobu, v podstatě jeden oběh komety kolem Slunce?
1: Vidíme tam například, že povrch toho jádra komety, který připomíná nějakou bramboru, má takové 3 terasy s různou úrovní výšky. Ta nejvyšší je poměrně hladká a přechází v trochu zvlněnější a roztříštěnější terén asi 20 až 30 metrů vysokými příkrými svahy, mohli bychom říct útesy, jako u moře. A tady se ukazuje, že během toho jednoho oběhu ty útesy couvly asi tak o 30 metrů zpátky do toho hladkého povrchu náhorní plošiny. Dále se ukázalo, že některé povrchové útvary, které byly na tom snímku sondy Deep Impact ostré, tak jsou nyní erozí zahlazeny. No a samozřejmě daleko nejzajímavější byl vzhled toho kráteru po dopadu impaktoru z Deep Impact. Tam se potvrdilo, že vnější lem kráteru má asi 150 metrů v průměru, vnitřní lem asi 70, ale centrální prohlubenina vidět není. Ten materiál, který byl při impaktu vyražen, spadl naspátek na povrch a vlastně tu díru skoro zamazal. Na snímcích původních tam byla ještě vidět nedaleko místa dopadu impaktoru jáma hluboká asi 50 metrů a ta tady taky už zmizela a je vyplněná těmi napadenými vyvrženinami. Tady se ukázalo, jak zdůraznil třeba Joe Weverka, který je vedoucí týmu jednoho z těch experimentů, že kometární materiál je poměrně hodně křehký a lehoučký, že se dobře tříští.
3: Sonda Stardust Next při svém průletu kolem komety Temple 1 nejen fotografovala kometární jádro. V provozu byly i další přístroje.
0: Co tyto přístroje zaznamenaly?
1: Zajímavé bylo zjištění, že ta sonda vlastně prošla kometární prachovou atmosférou v místech, kde ta prachová zrnečka se rozpadávají do John Brownlee, další vedoucí týmu jiného experimentu, to připodobnil, že sonda Stardust neletěla nějakým prostředím, kde by narážela na uspořádaný proud prachových částic, ale že prachové částice okolo ní explodovaly a tříštily se na menší, asi tak, jako když prolétali bombardéry B-17 těžkou protiletadlovou dělostřeleckou palbou z vlaků během druhé světové války nad Německem. To je velice zajímavý výsledek, který tedy už byl očekáván, ale teď je krásně potvrzen. Kromě toho se na prachových ochranných štítech té sondy, kde jsou detektory impaktu prachu, zaregistrovalo, že tam jsou částice i mnohem větší, než se dosud očekávalo. Je naměřen i průběh těch impaktů, kterých přibývalo, když se sonda přibližovala ke kometě, vnořila do jejího prachového obalu a zase ubývalo, když se vzdalovala. Sonda Stardust byla vybavena i analyzátorem prachových částic a tam se tedy také ukázalo v zásadě i složení těch prachových částic.
3: Návštěvy kosmických sond u komet Wild 2 a Temple 1 samozřejmě nebyly prvními a už vůbec ne posledními návštěvami komet.
0: Astronom Martin Scholz se nakonec dočkal i příletu sondy Rosetta ke kometě Churyumov-Gerasimenko v roce 2014. Stala se její oběžnicí, na povrch vysadila přistávací modul Philae a celé dva roky kometární jádro zblízka zkoumala.
3: Mise Rosetty skončila v září 2016 dopadem na povrch kometárního jádra. Martin Scholz zemřel 23. května letošního roku ve věku 77 let.

0: Jakož vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím, šestý letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
1: Červnové výročí s šestkou na konci letopočtu se týká jednoho zajímavého vrtulníku a jeho zajímavého vynálezce. Dne 18. června 1926, tedy před 100 lety, obdržel německý konstruktér Engelbert Zaška patent na svůj nový vynález – vrtulníkové letadlo. Ano, slyšíte dobře, nikoli vrtulové, ale vrtulníkové. Patent platil nejprve v Německu, ale později jej Zaška získal i v dalších zemích. Zaška nebyl zdaleka prvním, kdo se pokusil zkonstruovat letoun, který by dokázal kolmo vzlétnout i přistát. V Evropě o tom už v 15. století přemýšlel třeba Leonardo da Vinci. Zejména v 19. a 20. století měl celou řadu následovníků, včetně třeba Slováka Jána Bahýla, který něco jako vrtulník sestrojil už na konci 19. století. Zmíněný Engelbert Zaška ovšem nebyl ani tím, kdo na cestě k helikoptéře řekl poslední slovo. Jeho vynález zaujal tím, že dokázal hladce vystoupat, držet se ve vzduchu a pak klouzavě přistát. Zaškův letoun Z1 vypadal na první pohled jako klasické letadlo, na střeše ovšem opatřené dvoulistým rotorem, laicky by se řeklo vrtulí, se dvěma dlouhými širokými listy. Pro lepší představu by se dalo říct, že to trochu vypadalo, jako kdyby se na hornoplošném letadle začala horizontálně otáčet křídla. Nad rotor s listy Zaška umístil ještě paprsčité kolo, které mělo funkci rotujícího gyroskopu a mělo zvyšovat stabilitu letu. Po úspěchu tohoto vrtulníkového letounu Z1 experimentoval Engelbert Zaška ještě s vylepšeným typem Z2. Ovšem kvůli nedostatku financí musel konstruování vrtulníku pustit k vodě. Vedle vynalézání pracoval jako konstruktér nejprve v továrně na motorky Orionet a později v letecké továrně Henschel a své vynálezy si hradil vesměs sám. Vrtulník, neboli vrtulníkové letadlo, nebyl totiž jeho jediným vynálezem. Ve 30. letech přišel s letounem poháněným svaly, tedy letounem, se kterým se měla prostě hodně rychle rozeběhnout skupina mužů a tak ho dostat do vzduchu. O pár let později zaujal se skládacím autem. Výrobě automobilu, který by bylo možné jednoduše rozložit na 4 kusy a skladovat třeba v obýváku, ovšem podrazily nohy vysoké výrobní náklady. Větší úspěch měl Zaškův skládací bicykl. Bez většího zájmu pak zůstaly jeho skládací lyže a hůlky, které představil v roce 1950. A kdo tedy vymyslel první pořádnou helikoptéru? V roce 1936 inženýr Heinrich Focke a akrobatický pilot Gerd Achgelis a jmenovala se Focke Wulf FB-61.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V červnu budeme hrát o knihu archeologa Erika Kleina Po roce 1177 před Kristem – přežití civilizací.
0: Rok 1177 před Kristem je symbolickým mezníkem. Vítězství faraona Ramese III. Nad vojsky nájezdníků, označovaných pozdějšími historiky jako mořské národy, bylo jakousi labutí písní starého světa doby bronzové v celém východním Středomoří a také na Předním východě. Ten svět se už nějaký čas hroutil, a to nejen pod náporem bojovných nájezdníků. Častá zemětřesení, změna klimatu, sucho, neúroda a hladomor, nemoci, krize elit, společenské otřesy či přerušení obchodních kontaktů, to vše dohromady dovedlo hospodářsky a ekonomicky provázaný komplex civilizace.

egyptský vrchol, uběhlo několik století. Říše Chetitů padla a na jejich troskách povstala nová království. Mínojská kultura na Krétě a mykénská na řecké pevnině zanikly a společnost musela být budována od základů. Na krizi, zdá se, vydělali obyvatelé Kypru a Féničané, kteří v té době ovládli obchodní cesty po celém Středomoří. Alespoň tak to vidí Eric Klein a poctivě přiznává, že ne každý historik s ním musí nutně souhlasit. Při svém výzkumu použil i moderní data, třeba nedávné studie takzvaných adaptačních cyklů, podle nichž společnosti procházejí nekonečným koloběhem vzestupů, pádů, kolapsů, restrukturalizace, znovuzrození a obnovy. Vyšel i z materiálů mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN. Ptá se, jak by se asi s tolika souběžnými stresovými faktory vypořádala naše civilizace, globálnější a provázanější než ta v době bronzové. Ekonomická a společenská nestabilita, klimatická změna, migrace, konflikty i pandemie, to vše se nás už svým způsobem dotýká. Jak hluboké změny musí nastat, aby vypukla skutečně velká krize, spojená s kolapsem společenských a ekonomických systémů? A až to jednou přijde, budeme jako Chetité, nebo se staneme spíše Féničany budoucnosti? Pohled do tisíce let vzdálené minulosti, zprostředkovaný třeba novou knihou Erika Kleina, může pro nás být varující, ale zároveň inspirující. Výzkum starověkých civilizací přináší spoustu odpovědí, ale třeba i řešení pro naši současnost. Jen vůči nim nesmíme být hluší. Učme se naslouchat hlasy starověku.

0: Knihu Erika Kleina po roce 1177 před Kristem Přežití civilizací můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Napište nám, kde, kdy a za jakých okolností se našla mumie faraona Ramese III. A s ní i řady dalších egyptských panovníků.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 21. června. Hodně štěstí.
1: Také v poslední části dnešního pořadu zůstaneme ve starém Egyptě. Planetárium.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase

0: doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kdy a kde se ve starém Egyptě stavěly pyramidy? Jak se s postupujícími staletími měnila jejich konstrukce? Jejíž vrchol představuje trojice velkých pyramid v Gíze.
4: Co se ví o technologii jejich výstavby? Jakou máme dnes představu o původu použitých kamenů? O tom, jak byly dopravovány na staveniště a jakým způsobem je staroegyptští dělníci vyzdvihli na jejich místo?
3: O tom všem jsme si povídali v minulém vydání našeho magazínu. Závěr byl jednoduchý. Mnohé se už sice podařilo vyřešit, ale některé z otázek stále zůstávají nezodpovězené.
4: Dnes budeme v našem egyptském povídání pokračovat. Věnovat se budeme především už zmíněným pyramidám v Gíze, které jsou po zásluze nejslavnější ze všech, jeden ze starověkých divů světa. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová.
4: Strážcem pyramidového komplexu u Gízy je velká sfinga, obří socha, velmi populární i mezi milovníky záhad.
3: Kdo a proč ji vytesal a má i ona, stejně jako pyramidy, nějaké vnitřní prostory? O tom hovoří Jaromír Krejčí z Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Na jakém místě sfinga vlastně stojí?
5: Byl to prostor lomů, kde se lámal kámen, vápenec, především prostavu Chufuovy pyramidy. Posledně teda asi Rachefovy pyramidy. Zdá se, že byla dokončena v době Rachefově. Tam jsou některé detaily, které se týkají horizontální stratigrafie mezi údolním chrámem Rachefa a právě tou sfingou, respektive takzvaným chrámem sfingy, protože ještě před sfingou je chrám nedokončený. Zdá se, že teda už se počítalo v Chufuově době s tím, že tam ta obrovská socha vznikne. Jako taková ochrana vstupu do té nekropole od východu samozřejmě. Druhý nejstarší doklad tohoto typu sochy. První pochází hned z předchozí doby, z doby Radžedefovy, z jeho komplexu v Abu Raváši, dále na sever od Gízy, tak tam je, se zdá, že první doklad sfingy. Teďka máme ten druhý a zrovna je to největší příklad sfingy a největší příklad sochy z Egypta, protože ona byla dlouhá asi 70 metrů. A je to vlastně kombinace lvího těla, které znázorňuje tu sílu, a panemníkovy hlavy, což zase jako je symbol intelektu. Tím tím spojením dochází k synergii těch dvou věcí, intelektu a té síly. To je vysvětlení, proč sfinga, proč v této podobě. A co se týče těch vnitřních prostorů, náš skvělý kolega americký Mark Lehner už na počátku 80. let, když v Gíze začal pracovat, na začátku se skoncentroval právě na velkou sfingu a prostudoval prostě každý centimetr krychlový. A nenašel žádný vnitřní prostor, ale jsou tam dutiny, protože samozřejmě je to rostlá skála, takže tam jsou pukliny, ale nejsou vytvořené člověkem. Sfinga byla vytesána na hranici dvou souvrství z různých období geologického vývoje, takže se vlastně zdá, jako by ta hlava její byla přidána, že vlastně vytvořena uměle a z umělého kamena. To je samozřejmě nesmysl. Prostě je to xkrát doloženo, že ty vrsty toho vápence jsou nějakých 40-50 milionů let staré. O umělém kameni nemůžeme vůbec mluvit.
3: I když je to populární záhadologické téma, stejně jako samotné gízské pyramidy.
4: Jaké prostory se skrývají v nich? Byli tam skutečně pohřbeni egyptští faraoni a co tam po nich zbylo?
5: Velice málo. Bohužel pyramidy už v době panovníků Staré říše a panovníků Střední říše, těch dvou hlavních období, kde byly stavěny, tak byly vykrádány. Dokonce u těch pyramid ze Střední říše, tak z doby Nové říše máme zápisy ze soudních jednání. Ale vrátíme se do té Staré říše. Pyramidy byly vykradeny, takže nevíme nic moc o té pořemní výbavě. Proto je třeba pro nás velice důležitá pořemní výbava Královny Hetepheres, která pochází z Gízy. Se zdá, že původně ten její pohřeb v Dachšuru byl ohrožen, takže byl přenesený na východ od úpatí Chufuovy pyramidy. Tam v hluboké šachtě pohřben a to je vlastně jediný z těch pohřbů z prostředí Královského dvora, který byl dochován víceméně v úplnosti. Jinak samozřejmě máme některé části pořemní výbavy, ale je toho opravdu málo. Víme, že tam byly právě od této doby nádoby na vnitřnosti, takzvané kanopy, respektive nejdříve to byla taková kanopická skříňka kamenná, posléze to byly jednotlivé kanopické nádoby, byly tam obětiny, jako třeba obětiny masa, ale posléze spíše tam byly modely obětin, byly tam nádoby keramické třeba s pivem, s vínem, prostě všechno to, co panovník potřeboval na onom světě, aby mohl žít ten svůj blažený život. Velice důležitou součástí byly sarkofágy, třeba v Chufuově pyramidě to je žulový sarkofág, v Menkauově pyramidě, v nejmenší pyramidě v Gíze byl objevený sarkofág s krásnou kounikovanou složitou výzdobou těch vnějších stěn. Bohužel při převozu těch nálezů během těch výzkumů ještě před polovinou 19. století ta loď s tím sarkofágem ztroskotala, takže je ztracený, bohužel. U Rachefa je dochovaný Chufuova pyramida, tato největší pyramida je nejpřesněji orientovaná vůči světovým stranám. To bylo velice důležité pro celý ten náboženský základ a to fungování těch pyramid. Vnitřní prostory Chufuovy pyramidy ukazují, že pohled na to, jak by měly vypadat ty vnitřní prostory, se vyvíjel, protože úplně v tom nejstarším plánu se vědecky počítalo s tím, že panovník bude pohřbený v pořím komoře, která byla vytesávána poměrně hluboko pod úrovní základny pyramidy, ale nebyla dokončena. Takže došlo prostě ke změně toho projektu a začala být stavěna těsně nad úrovní stavba královny komory přímo v tělese té pyramidy, v tom jádru, a opět nebyla dokončena. Zase došlo k nějaké změně, nevíme proč, a byla posléze teda započata stavba takzvané královy komory, konečné místo pohřbu panovníka, poměrně vysoko, přibližně v půlce výšky pyramidy, takže vlastně i kvůli tomu patrně se tam setkáme s dalšími prostory. Vstup do té pyramidy je v ose severní stěny, na ní navazuje sestupná chodba, která pak v určitém okamžiku lomí, rovně jde horizontální chodba do té královní komory, ale to víme, že ta už nebyla dokončená. A vlastně začala stavba velké galerie, což je monumentální prostor, já ho považuji jeden z nejlepších příkladů staroegyptské architektury. Je to monumentální chodba, která je vysoká asi 8 metrů, dlouhá, myslím, že asi 50 metrů. Je to opravdu monumentální prostor a je zastoupen pomocí přečenokové klenby. Je to opravdu velice zajímavý prostor, který končí zase horizontální chodbičkou, kde je pod kulis padací kameny, a teprve poté se dostáváme do pořímní komory, což je monumentální prostor o šířce 5 metrů, výšce taky přibližně 5 metrů, a tam je teda právě ten sarkofág. Bohužel samozřejmě už je poničený, je vykradený, a nad ním je ještě další úžasný inženýrské dílo odlehčovací komory, které rozkládají tíhu toho zdiva nad stropem té pořemní komory. A to máme jenom jednu pyramidu. V případě té Rachefovy pyramidy, té prostřední a druhé největší, tam je taky zajímavá situace. Vstup je také od severu, zase se stupnou chodbou, pak je horizontální chodba a pak je teda pořemní komora se svetlovou střechou. To už bude typický prvek architektury královských pyramid. Ale tam je ještě další chodba, která ústí mimo tu pyramidu, která je sestupná, pak je zase stoupá nahoru, ale do ní je vstup do další komory, která má úplně stejný tvar, jako má ta královská pořemní komora. A v té poslední pyramidě, nejmenší pyramidě Menkaureově, která měla rozměry přibližně 108 metrů a výšku asi 66,5 metrů, tam zase je zajímavé, že patrně došlo také k poměrně velkému vývoji náhledu na to, jak by měly vypadat ty vnitřní prostory, protože zase tam máme dvě úrovně těch vnitřních prostorů. Zdá se, že tam prostě byla postavena pořemní komora, klasická, jak ji známe, ale zdá se, že pak došlo ke změně zase toho projektu a byla vytesána nižší úroveň, která je spojená s tím prostorem té původně plánované pořemní komory se stopnou chodbou. V té nižší úrovni tam je teda samotná pořemní komora, tam je použitá nepravá klenba, ne sedlový strop, ale nepravá klenba, a ještě takové hřebenovitě uspořádané sklady. Takže zvenčí se zdá, že ty pyramidy vypadají pořád stejně. To jsou prostě ty jehlany a že se nic nemění. Ale opak je pravdou, ten vývoj vnitřních prostorů a té architektury byl velmi bouřlivý a velice zajímavý.
3: V Před lety došlo za velkého zájmu veřejnosti a médií k výzkumu úzkých šachet, které vedou šikmo vzhůru z takzvané královniny komory Chufuovy pyramidy.
4: Do akce byl povolán dokonce i robot, který měl pomoci objevit nové, dosud neznámé prostory, do kterých snad mohly ony šachty ústit.
3: Co tento široce medializovaný výzkum nakonec přinesl? K čemu zmíněné šachty v pyramidě jsou?
4: Podle egyptologa Jaromíra Krejčího se o tom diskutuje dodnes.
5: Oni jsou i teda v té králově komoře a většinou se označují jako větrací šachty. Ten projekt německý, pak ještě další fáze, Upuaut, dospěl v rámci té jedné šachty, to jsou opravdu nevelké prostory, k takovému bloku vápence, který přehrazoval tu šachtu. Ten robot pak tam vyvrtal díru do toho deklu a vlastně se ukázalo, že za ním je ještě další prostor. Samozřejmě se řešilo, co bylo vlastně funkcí tady toho zařízení. Mnozí zase ty záhadologové tam hledali, že tam jsou prostory, kde bude schovaný ten poklad Chufův. Nic takového to není. Když si pak jako vynesete tu vzdálenost, kam až se dostal ten robot, tak vlastně zjistíte, že se dostal až k okraji jádra pyramidy, respektive pak toho uložení. Tam není prostor pro nějakou tajnou komoru, podle mého názoru. Opravdu ty šachty mohly sloužit k cirkulaci vzduchu pro dělníky, kteří tam pracovali, protože to si uvědomíte, jak to bylo důležité, když jste v té Chufuově pořím komoře a tam prostě teďka se pohybují ty turisté, ten vzduch je tam vydýchaný, takže si uvědomujete tu nutnost té cirkulace vzduchu. Ale mohlo to samozřejmě mít tu funkci, že symbolicky mohli ukazovat k určitým vybraným hvězdám, respektive souhvězdím, protože tam ta souvislost s těmi hvězdami mohla být a to bych jako nevylučoval. Ale pro mě je teda nejdůležitější asi ta větrací funkce.
3: Na výzkumu pyramid, i když ne těch v Gíze, se podílí i česká egyptologie.
4: Jakým způsobem a o které pyramidy se jedná?
5: My pracujeme v Abusíru, centrálně Abusír je královské pohřebiště panovníků 5. dynastie. My jsme spolupracovali s egyptskými kolegy, s kolegou Mohamedem Ismailem, který dneska je šéfem památkové správy v Egyptě. On pracoval uvnitř Sahrovy pyramidy, tam teda si ty práce všechny zařizoval. On a my jsme mu pomáhali v rámci dokumentace výzkumu vzestupné cesty. Jemu se podařilo tam objevit nové prostory, o kterých jsme nevěděli. Ludwig Borchardt, významný německý egyptolog a archeolog, který v Abusíru pracoval na přelomu 19. a 20. století, neměl prostředky, aby to zkoumal v úplnosti, takže ty plány, které jsme měli v místních prostorů, nebyly přesné, takže teďka se ukazuje, že tam jsou další prostory a je to velice významné. Na tom jsme se podíleli. Já se už několik let zabývám výzkumem východní části Nilosova pyramidového komplexu v prostoru kolem údolního chrámu na jaře roku 2024. Se nám tam podařilo objevit dosud neznámou ohradní zeď kolem toho údolního chrámu a samozřejmě mám tam nějaké další plány. Uvidíme, jak bude možné dál v tom pokračovat. No a kolegové začali pracovat v Neferkerově pyramidě uvnitř, kde teda se postupuje dále dovnitř. Ten výzkum je tam velice náročný, není to jednoduché, protože to zdivo je tam rozsáhle poničené, nejenom tím, že se tam lámal stavní kámen, ale i zemětřeseními, to poslední takové velké, které poměrně rozsáhle poškodilo právě ty abusijské pyramidy. Přes svým vstupy do těch pyramid, tak proběhlo v roce 92, jestli se nepletu. Jako není to jednoduché a je potřeba postovat s obrovskou obezřetností.
3: Jaký potenciál ve výzkumu pyramid egyptologové vidí? Určitě ještě nebyly všechny v úplnosti prozkoumány moderními metodami.
4: Mohou se třeba najít ještě nějaké další pyramidy, třeba nedostavěné, skryté pod pískem, případně během staletí rozebrané na stavební kámen?
5: Minimálně v Abusíru je otázka pyramidy panovníka Šepseskárea, jižní Sakáře, kolega Vasko Dobrev hledá pyramidu jednoho panovníka 6. dynastie. Potenciál je poměrně ještě veliký. V Abusíru asi ne, tam je otázka opravdu té Šepseskáre, ta pyramida, která zdá se, že byla někde mezi Sahorovou pyramidou v Abusíru a Veserkafovým slunečním chrámem, tak možná pokud tam vůbec byla, tak ta stavba byla pouze započata. Panovník evidentně zemřel po velice krátké době vlády. Některé pyramidy z konce doby střední říše, z 13. dynastie, nebo z takových těch přechodných období, tam bych předpokládal, že teda ještě můžeme na nějaké pyramidy narazit.
3: Konstatuje na závěr Jaromír Krejčí z Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Práce našich egyptologů je dlouhodobě v centru pozornosti. Přinesla totiž řadu významných objevů.
4: V planetáriu se k jejich výzkumům vracíme sice nepravidelně, ale dost často. Je možné, že tomu tak bude třeba i letos v létě nebo na podzim. A to je z dnešního pořadu všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
2: Planetárium.
4: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Odpadová firma obcí ve Šluknovském výběžku se začne připravovat na zákaz skládkování. Platí od roku 2030. V Novém Boru na Českolipsku vznikne netradiční kavárna, otevírá ji firma Lasvit. Policie našla v bytě po včerejším výbuchu v Toužimi na Karlovarsku zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Bude převládat polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Obce ve Šluknovském výběžku se začnou připravovat na zákaz skládkování po roce 2030. Před rokem založili svozovou a odpadovou firmu Koš. V současné době sváží dvěma auty odpadky z 11 měst a obcí. Vozí je částečně na skládku do Wolfartic a do Liberecké spalovny. Jaké možnosti společná firma zvažuje, popsal jiříkovský starosta Jindřich Jurajda ze STAN.
4: Jsou tak jako ve hře takový ty různý systémy dotřiďování nebo třídění odpadů door-to-door systémy a další, no. Takže to už budou jako pak zase změny v těch logistikách toho svozu a to, co s tím odpadem a jaký odpadkám.
2: V hlavním sídle sklářské firmy Lasvit na Palackého náměstí v Novém Boru na Českolipsku vznikne netradiční kavárna. Interiér Lasvit Café vytvořil Alan Prekop a na skleněných instalacích se podíleli přední čeští umělci a designéři. Maxim Velčovský navrhl skleněné objekty zasazené do desky stolů. Jak řekl zakladatel firmy Lasvit Leon Jakimič, právě na unikátní propojení řemesla, architektury a designu se můžou návštěvníci těšit. Lasvit Café poprvé otevře na sklářské slavnosti, která se uskuteční 19. a 20. června. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi. Jednoho musel vrtulník transportovat do Papaléninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
5: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
2: Obce a další zřizovatelé můžou využívat novou aplikaci Ministerstva školství, která pomáhá s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje očekávaný vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech a odhaduje, kde budou školky potřebovat více míst a kde naopak méně. Výpočty vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, stěhování obyvatel i demografickém vývoji. Předpovědi jsou dostupné až do roku 2035.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Zejména na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V České Lípě projíždějte opatrně ulicí 28. října. Havaroval tam cyklista a na vozovce se pohybují lidé. A k dopravní nehodě došlo na silnici číslo 240 ve Valkeřicích na Děčínsku. I tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc
1: můj. Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava a já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéfkuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou... playlist někde uložený.
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí a já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl a asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.
4: Já za vozem

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově, množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: A dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat. No a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: Zase 2 minuty.
2: A zase 2 minuty, ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže se mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Ale takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí, Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andro, v Četnických humoriskách jste si zahrála andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně, jo. Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No, vrátím se k tomu natáčení Četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorů. Vy jste i křtila, ne?
2: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Těla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda, ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně. Ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité sté narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nemění. Varnsdorf na Děčínsku finišuje s přestavbou klubovny v Domě dětí a mládeže. Hotovo má být na konci června. Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v Tovární ulici, hrozí její zřícení. Bude převládat polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré dopoledne. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
4: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
3: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Klubovna v Domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu na Děčínsku dostává novou podobu. Do její přestavby na lépe využitelný prostor se pustilo město. Práce mají být hotové na konci června a Varnsdorf za ně z vlastní kapsy zaplatí 2 miliony a 700 tisíc korun.
5: Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého sloužily prostory jako keramická dílna a cvičná kuchyně. Při souběhu kroužků se ale účastníci vzájemně rušili. Nově bude prostor oddělovat skládací příčka s integrovanými dveřmi. Počítá se i s novým vybavením klubovny. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v Tovární ulici, hrozí totiž její zřícení. Náklady na opravu vyjdou na téměř 6 milionů korun. Na špatný stav kamenné zdi podél silnice druhé třídy opakovaně upozornili odborné posudky. Jak řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová, opravu není možné dál odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap a bude se pracovat za provozu. Dopravu budou řídit semafory. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a také mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení.
2: Počasí.
3: Dnes bude převládat polojasno, přechodně až oblačno. Zejména na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Po nehodě tří vozidel je uzavřena silnice číslo 6 u Petrohradu na Lounsku. Došlo tam ke srážce dvou osobních aut a jednoho nákladního. A na dálnici D7 zhruba na 65. kilometru u Velemyšlevsi překáží ve směru na Chomutov převrácené osobní auto. Projet se místem dá se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den, přátelé a vážení posluchači. Dnes máme slavnostní den. Víte jaký? Kdo dával minule pozor, tak už ví, že dnes je vyhlášení retroslavíků pro rok 2026. Kategorie žen i mužů, každý zvlášť. Budete možná překvapeni, jak to dopadlo. A nyní už písničky, které budeme pouštět na přeskáčku a teprve nakonec tři vítězné. A startuje Judita Čerovská s Dominikou.

Znovu opakuji, že nyní jdou na přeskáčku zpěváci a písně, které nejsou mezi prvními třemi vítěznými, ale oblibu nestrácejí. Někde to bylo velmi těsné, to ví i Laďka Kozderková, aspoň to tak zpívá.

Dnes nebudou žádná šprťouchlata ani srandičky, protože to musí odsypat, máme toho před sebou. A majoránkou voní Karel Zich.

Paní Urbánková se učila dobře. I na zdravotce měla jedničky. Tady má vylosovanou pětku a mosazný čbán.

Další píseň nese název Dokud slunce nad hlavou máš. To kdyby měl nad hlavou Karel Hála, to by musel se sakra dávat bacha, aby se nespálil. Ale on byl chytrý. Určitě měl v létě na hlavě věkovku. Já mu ji dal...

teď se třeba někdo bude divit, že příští zpěvačka nemá ocenění. No, psali jste, jak jste si přáli. Kdybyste věděli, že Eva Pilarová rozdává 1000 dukátů, třeba by to dopadlo jinak, ale nejsme ve fotbale.

A teď asi bude pro mnohé velký šok. A mohli jste psát, třeba i další z rodiny, no a Karel Gott by zpíval později, ale říká, že to byl dobrý rok, tak dáme na něj.

No a už jsme zde s pomyslnými fanfárami, protože u nás ve studiu nemáme žádné a proto mohu ohlásit třetí místo nejdříve u žen. Věra Špinárová a Valentino.

byla retro zpěvačka Věra Špinarová na třetím místě. A muži? Milan Chladil a jeho kakaové baby.

A v kategorii muži uhádnete, kdo skončil na místě druhém? Nebudu napínat, nemáme času na zbyt. Je to Karel Černoch s písní Proč ptáci zpívají.

Ano, to je znělka, to jsem předvedl tady já, to jinou nemáme, no, tak pro první místa. Teď už vám asi bude jasno, kdo získal největší ocenění. Kdo napsal Hanu Zagorovou, tak se trefil. A Hanička zaspívá svůj text Hany.

kdo vyhrál u mužů, mělo by být asi tak jasno. No jo, ale trefili jste to zrovna vy? Trefili jste Valdu, Matušku? Tak to je v pořádku. A hříšník a fláma už startuje.

0: No a teď už nezbývá jen přečíst, kdo z posluchačů měl nejlepší tip. Překvapilo nás, že Karel Gott, i když velmi, ale velmi těsně zůstal mimo. No ale za svůj život si těch prvních míst ve Slavících užil víc než jiný, tak kdo z vás, vážení posluchači, se trefil? Překvapivě, to jsou dvě dámy. Šárka Burdisová, Usila 1202, Liberec 30. A ještě jedna šikovná, která se trefila také úplně stejně. Kateřina Restová v Lukách 3903, Jablonec nad Nisou. A ještě zvláštní takové poděkování pro posluchače, kteří jsou s námi již 2 roky, někteří i více. Paní Danuše Lambrou ze středních Čech, Helena a Bohouš Erbesovi z Kolína nad Rýnem, manželé Kučerovi z Poděbrad a stále trio velkých fandů z Německa paní Kateřina Rec a dvojice profesor, učitel Horst Weber a muž s nejlepší češtinou pan Gerhard Engelhardt. A jim patří zvláštní dík za to, že kolem sebe formují nové fandy a příznivce, kteří nejenom poslouchají vybrané písně, ale chtějí se dozvědět i něco z toho mluveného slova, aby chápali náš humor. A to je pro mě nejvyšší ocenění a pohlazení na duši. Velice všechny posluchače zdravím. Mám vás rád a jelikož jsem logicky jako hostitel nemohl být v nominaci, dovolím si jednu píseň na závěr. A také rozloučení s kapelníkem a kamarádem Václavem Jipšem, který nás koncem dubna v klidu nenávratně opustil. S jeho orchestrem a s textem Ivo Fischera jsem tuto píseň naspíval. Zavolala hej, za týden naschánou, ahoj.
1: Den byl jako cínový plech a cákalo z frejzových střech.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Žatci dnes ve 14 hodin pokřtí novou publikaci o nacistické okupaci a poválečných událostech na Žatecku. V České Lípě začíná na hřbitově stavba nového kolumbária. Odcházející zaměstnanci knihovny Václava Havla nabídli stažení svých výpovědí, pokud se do knihovny vrátí Dagmar Havlová. Do večera polojasno, přechodně oblačno, teploty dnes do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. V kapucínském klášteře v Žatci dnes ve 14 hodin pokřtí novou publikaci s názvem Střípky krutých let. Podle webu Žateckého muzea ji historička Milada Krauzová věnovala událostem let 1938 až 1946 na Žatecku. Kniha zachycuje období nacistické okupace a poválečného dění v regionu.
2: Publikace vychází z loňské výstavy Krutá léta, kterou připravilo Žatecké muzeum k 80. výročí konce druhé světové války. Dnešní akce zároveň navazuje na středeční připomínkový pochod mezi Postoloprty a Žatcem, který uctil oběti poválečného násilí. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Na hlavním hřbitově v České Lípě začíná stavba kolumbária. Bude v severozápadním cípu areálu na zatím nevyužívané ploše a nabídne bezmála 200 schránek na urny. Nahradí část zdi, která se dlouhodobě vyklání. Stavba za skoro 7,5 milionu korun bude dokončená za půl roku. Více řekl místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO.
3: Reagujeme vlastně na poptávku obyvatel, že už je nedostatek míst na hřbitově. Město samozřejmě bude informovat obyvatele, kdy si budou moct pronajímat vlastně tyto schránky.
0: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení svých výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má k dispozici Český rozhlas 1 Radiožurnál. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové, poté co ona ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci ale požadují také konec současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Kvůli nesouhlasu se Sedláčkovým vedením odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému jednání o míru. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl.
1: Počasí.
0: Do večera čekejte polojasno, přechodně oblačno, jen na horách ojediněle slabší přehánky. Teploty do 25 stupňů Celsia, na horách dnes od 16 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí na 28. kilometru ve směru na Prahu vozidlo s poruchou. A pozor na silnici 1/7, u Postoloprce srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď odstartovali nedělní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište prosím e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si Helenu Vondráčkovou Červenou řeku a písničku posílá všem posluchačům pro hezkou neděli.

0: Helena Vondráčková a její Červená řeka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní polední písničky na přání. A to další už na naší lince vybírá paní Jana z Krásného dvora. Paní Jano, přeji hezké odpoledne.
1: Já vám taky přeju pěkně odpoledne, paní Renátko, a mám takový zvláštní přání. Ano. Chtěla bych písničku zahrát všem ke krásné sluneční neděli, ale vybírat písničku nebudu já, ale přála bych si, abyste si vybrala vy písničku, kterou máte ráda.
0: Paní Jano, moc děkuju, moc mě to potěšilo a když jste tohle řekla, tak mi jako první napadl Elton John, že to je můj moc oblíbený zpěvák a jeho Sacrifice. Tak díky a naslyšenou, hezkou neděli i vám.
1: Taky, nashledanou.

0: Tohle byl Elton John a jeho Sacrifice. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní polední písničky na přání. A tu další už je vybírá pan Libor z Liboušce. Pane Libore, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já bych prosil zahrát písničku od Ivana Hlase Karlín.
0: Ano.
1: Pro manželku Vlaďku.
0: Písnička je tedy připravená, tak pozdravte vaší paní a přeji vám hezkou neděli. Mějte se hezky, díky za zavolání. Díky moc, na shledanou.

0: Tohle byl Ivan Hlás a jeho Karlín. 12 hodin 26 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní polední písničky na přání. To další už vybírá pan Jaroslav z Poděbrad. Pane Jaroslave, hezké odpoledne i vám.
1: Hezké odpoledne. A písničku, kterou jsem vybral, bych poslal k dnešním vlastně kulatým narozeninám pro Janu 40. teda do Litoměřic. A že jí přeju všechno nejlepší.
0: Tak jo, Petr Kolář a Karel Gott, to jenom láska zastaví čas. Pane Jaroslave, díky za zavolání a i my z Českého rozhlasu Sever přejeme vše nejlepší. Hezkou neděli.
1: Hezkou neděli, děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Petr Kolář a Karel Gott na Českém rozhlase Sever. My jdeme na další písničku na přání, ale tentokrát z vašich e-mailů. A e-maily posílejte klidně i dál na adresu rozhlas@rozhlas.cz. Hezkou neděli, dnes mají svátek Ivety a Slavojové. Tak dnes písničku vybrala moje maminka Jaroslava. A vybrala Ivetu Bartošovou, já se vrátím z muzikálu Svatba upírů na melodii z Verdiho opery Nabucco. Ve vzpomínce na Ivetu Bartošovou, Ivetám a Slavojům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Jaroslavy a Sylvie z Prahy.

Tohle byla Iveta Bartošová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní polední písničky na přání. Tu další na naší lince vybíral pan Petr z Ústí nad Labem a přál si Pavla Bobka a jeho dálniční hlídku.

práce, tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pád. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. Teď už jsem znovu u vašich e-mailů, které píšete na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písně pro mého Pavla, který je mi velkou oporou a je to člověk s velkým srdcem na pravém místě. Písnička se jmenuje Letokruhy od skupiny Traktor. Děkuji a přeji krásnou neděli od paní Jany. Tak paní Jano, bohužel tuhle písničku nemáme, ale věřím, že vám udělá stejnou radost skupina Kabát a jejich Burláci na volze.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Jiří Korn a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už písnička na přání z vašich SMSek 45 československých zpěváků všem posluchačům od Honzy.
1: Já tak víc

0: 45 československých zpěváků a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. František Janačík připravuje nové zprávy a Renáta Filipi vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Poptávka po štěrkopísku na Lounsku roste i mezi drobnými odběrateli. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování míst ředitelů středních škol. Historický kolotoč na pražské Letné dnes vozí děti zdarma. Akce připomíná Světový den boje proti rakovině mozku. Do večera polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní odpoledne. Pro štěrkopísek si do Velké Černoci na Lounsku v posledních týdnech jezdí i drobní odběratelé. Podle provozovatele pískovny to poukazuje na oživení stavebního ruchu. Podle mluvčího společnosti České štěrkopísky Petra Duška míří více než polovina produkce pískovny na stavby nových úseků dálnic. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně buduje nové úseky na dálnici D6 u Lubence a Petrohradu a také další úseky dálnice D7. Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Dubá na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se od srpna vedení změní. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj bude kraj v konkurzech na ředitele škol i po jejich šestiletém funkčním období pokračovat.
4: Mnoho zřizovatelů nedělá. Po 6 letech automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
2: Historický kolotoč na pražské Letné dnes zdarma v rámci třetího ročníku charitativní akce Kolotoč pro Ninu do 17 hodin zdarma vozí děti. Pro ně je připravena i řada dalších aktivit, například výroba poštovních známek, látkových srdíček nebo architektonický workshop. Jak Českému rozhlasu řekla spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová, cílem je připomenout Světový den boje proti rakovině mozku, připadající letos na pondělí. Fond se také snaží zvyšovat povědomí o vzácném, ale vysoce agresivním typu rakoviny, na který zatím neexistuje léčba. Přesně 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. Ve svém projevu na americkém vojenském hřbitově v Conville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohroženy migrací. Ministr prohlásil, že evropské pláže dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka nebo Bulharska.
1: Počasí.
2: Do večera polojasno, přechodně oblačno. Na horách čekejte ojediněle slabší přehánky. Teploty dnes přes den do 25 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/7 policie stále řeší u Postoloprt následky nehody dvou osobních aut. Problémy jsou také stále kvůli odstraňování následků nehody dvou osobních aut na exitu 66 dálnice D7 u Hrušovan. Dálnice je ale v obou směrech už průjezdná. Pozor na průtahu městem Louny. U Kauflandu se srazila dvě osobní auta a nehoda osobního auta s motorkářem komplikuje výjezd z České Lípy na Nový Bor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat, rozhlas jede za vámi.
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko. Takže,
5: mejdan řekněte, takže, jsme v hodovní sály.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý mejdan,
5: ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
8: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
5: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba?
9: Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to, no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
9: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo
8: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
9: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
9: To zkoušíte a čekáte, Správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
9: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale nemám kartičku.
9: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
9: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
9: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio a zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
9: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
9: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
10: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofouz víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout a...
1: To vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky? Nebo
3: ne,
1: si říkám, že se to jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně

0: hrozná škoda. Vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele. Kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů? Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českého rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštěný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastišné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policie dopoledne řešila dvě nehody na silnici a dálnici číslo 7. U Žiželic byla dálnice směrem na Chomutov na pár hodin uzavřena. Odpadová firma obcí ve Šluknovském výběžku se připravuje na zákaz skládkování od roku 2030. K Severočeskému muzeu v Liberci se osvědčilo vybírání dobrovolného vstupného. Do večera polojasno, přechodně oblačno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policie dnes dopoledne řešila dvě dopravní nehody na silnici a dálnici číslo 7. U první na dálničním exitu 66 u Žiželic na Lounsku po srážce dvou osobních aut policisté uzavřeli provoz ve směru na Chomutov a dopravu odkláněli. Dálnice tam už je průjezdná. Jak řekl mluvčí záchranné služby Patrik Christian Smorej, sanitka převážela jednoho člověka s lehkým poraněním na chirurgii do žatecké nemocnice. Druhá nehoda se stala u Postoloprt před 52. kilometrem. Obce ve Šluknovském výběžku se začínají připravovat na zákaz skládkování po roce 2030. Před rokem založili svozovou a odpadovou firmu Koš. V současné době sváží dvěma auty odpadky z 11 měst a obcí. Vozí je částečně na skládku do Wolfartic a do Liberecké spalovny. Jaké možnosti společná firma zvažuje, popsal jiříkovský starosta Jindřich Jurajda ze Starostů a nezávislých.
3: Jsou tak jako ve hře takový ty různý systémy dotřiďování nebo třídění odpadů door-to-door systémy a další. No. Takže to už budou jako pak zase změny v těch logistikách toho svozu a to, co s tím odpadem a jaký odpadkám.
2: V Severočeském muzeu v Liberci dál zůstane dobrovolné vstupné. Muzeum ho zavedlo před 4 roky, kdy se po 3leté rekonstrukci otevřelo veřejnosti. Původně mělo být dobrovolné jen dočasně. Ukázalo se ale, že příjmy muzea se naopak zvýšily. Před rekonstrukcí vydělalo muzeum na vstupném přibližně 300 tisíc korun ročně. Na tom dobrovolném nyní vybírá přibližně 2,5 násobek. Říká to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Neregistrujeme, zlepšujeme přístup k tomu, aby se lidé dostali k té možnosti platit, už je tam možná elektronická platba, to se nám osvědčilo. My jsme to zavedli po otevření muzea, kdy vlastně muzeum bylo jako úplně nové a lidé se nám do muzea vracejí opakovaně, jsou to celé rodiny.
2: Arménie vybírá své zástupce do parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumů dosavadní premiér Nikol Pašinjan, který slibuje další zbližování se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce se sousedním Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskou federací. Pro běžné lidi představují volby těžkou volbu mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že Arménie bude v prozápadní orientaci pokračovat.
1: Sport.
2: Teniska Kateřina Siniaková má 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Taylor Townsendovou ovládla Roland Garros. Česko-americký pár porazil ve finále Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5.
1: Počasí.
2: Čekáme v noci přechodně až oblačno, kránu místy mlhy, teploty klesnou na 12 nebo i 6 stupňů. Zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti od západu. Teploty zítra, tedy v pondělí, čekejte i do 28 stupňů Celsia. Do 23 stupňů může být na horách.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litvinovské ulici Podkrušnohorská pozor na řešení nehody dvou osobních aut. Na silnici 1/35 v Chrastavě na Liberecku policie řeší ve směru na Liberec nehodu s osobním autem, je to na exitu číslo 14. A v České Lípě pokračuje řešení srážky osobního auta a motorkáře na silnici 1/9 na výpadovce na Nový Bor. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 2. hodině vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná nedělní pohodové odpoledne. Středověký festival se konal včera, tedy v sobotu u jezera Milada na Ústecku. Návštěvníci mohli slednout bitvy, dobové oblečení i vojenská ležení. A my vás vezmeme na místo a podíváme se, jak to tam včera vypadalo v reportáži zhruba za 15 minut.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Tohle byly Beatles a vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky písničky, které nestárnou. Viděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? Více vám o tom v rubrice Co v učebnicích nebylo, řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: proti.
1: Lucie Bílá dospívala, vy posloucháte nedělní pohodové odpoledne. Historické středověké tábory, stánky i program s ukázkami dobového vojenství nabídlo včera u jezera Milada na Ústecku středověký festival s názvem Návrat svatého Václava. Připomněl kulatá výročí dvou významných bitev. Návštěvníci mohli také ochutnat středověká jídla.
2: Máme tu dvě ohromná výročí. 900 let od bitvy u Chlumce, kde se střetly vojska Lotara III. A Sobislava I. Pak 600 let od husitské bitvy na Běhání, kde se střetly husité s křižáky a kdy Ústí bylo vypáleno.
3: Vysvětlil důvody konání středověkého festivalu u Ústecké Milady Vladimír Cetl z oblastního muzea v Ústí nad Labem, které akci organizovalo. Do bitev se zapojilo 150 až 200 členů různých historických spolků. Ti měli u jezera svá ležení.
2: Tábory bojovníků, těch zbrojnošů, to je teda inspirativní. Vidíte nejenom jako ta středověká prostředí, ale vidíte to nadšení těch lidí, které tomu jako věnují.
3: Jedno takové ležení jsem navštívil. Přistihl jsem Jakuba Pletichu, zvaného Maxim z historické skupiny Jormun, jak se obléká do kostýmu bojovníka.
4: Kvůli té zbroji to musíme mít navrstvený, takže několik vrstev vlny a na to může přijít takzvaná kroužková košile. Zbraně můžeme mít sekery, samozřejmě nejčastější byly kopí. Ty hodně bohatý měli meče.
3: Když mi Maxim ukazoval meč, prošla kolem žena ve vojenském a s přilbou. Zajímalo mě, jak se v několika vrstvách oblečení cítí.
5: Mě je třeba líp v tomhle tom, než kdybych byla jenom v kraťasech a v tričku. Nepálí na mě, nepaří na mě, mám mikroklima.
6: Ve středověku nebylo úplně zvykem, aby ženy byly takto oděny a účastnily se různých turnajů.
5: Mezi sebeřany to bylo velmi
4: nebylo
5: mnohem
4: to
5: častější, než se původně myslelo. Jo? Znova se zkoumají ostatky, které už jsou v nějakých muzejních sbírkách a přichází se na to, že podle tvaru lebky a podle tvaru pánve mnoho z nich bylo ženy.
4: Drtivá většina byla mužů, ale je tam
5: víc, než se myslelo předtím.
3: No. Zanechal jsem bojovníka s bojovnicí jejich sporu a raději jsem oslovil dětského návštěvníka Jakuba, který měl u pasu dřevěný meč a v ruce štít.
7: Jsem si to koupil.
6: A na co se těšíš, co uvidíš?
7: Na bitvu.
6: Bude to první taková středověká bitva, kterou uvidíš?
7: Aha, jo.
3: Podle organizátorů navštívilo Ústecký středověký festival kolem 2000 návštěvníků. Od jezera Milada Jan Beneš, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: sebe.
1: Nedvědí a máme jen sebe, 14 hodin a 28 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. A teď už i tipy, kam vyrazit, tak třeba v Teplicích na letišti se koná od 15 hodin Den dětí. Těšit se můžete na skákací hrady, sportovní aktivity, smyslové hrátky, taky přírodovědný koutek, složky IZS a mnoho dalšího. Od 15 hodin tedy vystoupení tanečních kroužků a od 16 hodin bude na programu Balonková Evička. Den magistra Kellyho taktem se koná dnes po celý den v Mostě, na hradě Hněvín a v muzeu až do 17 hodin. Je to tedy alchymistická slavnost, která připomíná osobnost magistra Edvarda Kellyho, mága rudolfínské doby. A ještě jedna pozvánka, ta tentokrát povede do Jirkova, do kostela svatého Jily, kde se v 16 hodin uskuteční slavnostní benefiční koncert. A jeho výtěžek podpoří obnovu varhan v kostele svatého Jily. Návštěvníky čeká jedinečný hudební zážitek podání komorního orchestru města Chomutova a souboru Brass Collegium.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Věra Špinarová dospívala a my půjdeme cestovat v seriálu Křížem krajem na Českém rozhlase Sever.
1: Křížem krajem.
0: Dneska se s Evou Bucharovou projdeme lesoparkem v Proboštově na Teplicku. Spolu s proboštovským rybníkem je to ideální místo pro odpočinek, zábavu i sport.
2: Lesopark v Proboštově je domovem spousty významných, dokonce památných stromů. Stáří dubů je i víc než

0: rekreačním aktivitám. V areálu je vybudovaná venkovní posilovna a množství dětských herních prvků. Prostor lesoparku je protkán upravenými mlatovými cestami, které směřují i k rybníku. Proboštovský rybník byl na podzim 2021 po mnoha letech vypuštěn, odbahněn a revitalizován. O rybníku se dočteme už ve spisech z 18. století. Hráz je dlouhá 228 metrů a zatopená plocha je asi 5 hektarů. Rostou tam vodní rostliny, jako je orobinec a celé mohutné trsy žlutě zářících vodních kosatců. Na hladině se prohání hejna kachen i labutí pár s labuťátky. Ptáky je možno krmit podle pokynů z informační tabule na břehu rybníka, tedy kukuřicí, rýží, ptačím zobem, rozpůleným hroznovým vínem, nakrájeným hlávkovým salátem, polníčkem nebo petrželí. Přeji vám tedy hezký pobyt v Proboštovském lesoparku.
1: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna Kádu zpívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Pěkný víkend přilákal na lounské výstaviště plno lidí. Na rozdíl od pátku, kdy propršené dopoledne návštěvnosti výstav Autosalon, řemesla a kreativita a rodina a volný čas příliš nepřilákalo. Veronika Jaklová oslavila hlavní organizátorku výstav Štěpánku Porc se společností Diamant Expo. Dozvěděla se, že největším tahákem výstav je nabídka 21 automobilových značek na jednom místě.
2: Během pár hodin jste schopni si porovnat několik značek osobních vozů. A co by vás stálo týden času, kdybyste objížděli jednotlivé salony, tak se zvládnete během půl dne.
3: Lounské výstaviště o víkendu patří nejenom autosalonu, ale i dalším dvěma výstavám.
2: Máme zde zároveň i výstavu Rodina a volný čas a řemesla a kreativita. Výstava Rodina a volný čas je především pro děti. V rámci téhle výstavy probíhají soutěže pro děti.
3: Co lidé mohou vidět v rámci výstavy Řemesla a kreativita?
2: Jsou to především šperky, je zde keramika, pískování a ukázky lidových řemesel.
3: Není člověka, který by nepokukoval po krásně ostře žlutém Porsche, které je tady na výstavišti zaparkované. A s ním je tady i úspěšný závodník Jaroslav Mikoláš. Tak na co se vás lidé ptají?
4: Co to je za auto, různý výkon, jak jezdí. Někdy se ptají i na mě, jestli náhodou s tím nejezdím, protože přece vypadám už dost staře vedle toho moderního auta. A jsou překvapený, že s tím jezdím opravdu já a že se s tím vyhrál vloni celý seriál ve Francii, Itálii, Rakousku, Německo.
3: Jestli se teda můžu zeptat, kolik je vám let?
4: No, bylo mi 71. Já nejezdím veterány. Já když jsem byl na Hockenheimringu si pro první cenu, když jsem vyhrál poslední závod toho seriálu, tak jsem tam šel pro pohár se svýma vnoučaty a ostatní tam šli se svými dětmi.
3: To máme představení úspěšného závodníka. Pojďme si představit to vaše závodní auto.
4: Je to Porsche GT3 RS typ 992, to poslední, co se vyrobilo, to nejlepší, co Porsche umí. Má to 525 koní, atmosférický motor, točí 9000 otáček. Je to prostě brutální auto, úžasná aerodynamika. Má to například DRS systém, který má jenom Formule 1 a tohleto auto a plus dalších takových vychytávek. Všechno v karbonu, magnéziový kola, prostě auto o 40 kg lehčí než normální. Každý mu se líbí a mě taky.
3: Viktor Kilbein z Auto Hellus tady představuje hlavně pracovní vozy.
5: Zabýváme se užitkovými vozy a nákladními vozy, značkou Iveco, značkou Piaggio, pak zemědělskou a strojní technikou a těžkou řadu jsme nechali doma.
3: Co ta auta, co tady ukazujete, umí?
5: Umí sklápět posypový materiál, umí odtáhnout auta ze silnice při uklízení, umí odvíz paletový zboží, opravit vysokozdvižnou plošinu ve vejškách a umí posypat chodníky solí a stáhnout sníh.
1: Návštěvníci se zajímají nejenom o nákladní a osobní automobily, ale atraktivní jsou pro ně i ukázky práce a vybavení hasičů a policie, airsoftová střelba a vojenský výcvik, ale i hudební program a vystoupení mažoretek. Program na lounském výstavišti dnes pokračuje ještě do 17 hodin.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tohle byla Iveta Bartošová a taky skupina Balet. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. František Janačík už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se třeba i to, že v Semilech se dnes koná tradiční bylinkový festival. Podrobnosti za chvíli, já vám do třetí hodiny ještě posílám Smoky. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Záchranáři zasahovali na Děčínsku na svatbě, pomáhali lidem po otravě kanabinoidy. V Semilech se dnes koná tradiční bylinkový festival, končí v 17 hodin. Česká správa sociálního zabezpečení mění internetovou adresu. Pro klienty se ale nemění nic. Do večera polojasno, přechodně oblačno, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Záchranáři v sobotu večer zasahovali na svatební hostině na Děčínsku. Větší počet lidí se tam přiotrávil kanabinoidy, pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Smorej.
4: Včera ve večerních hodinách jsme zasahovali na Děčínsku na svatební hostině, kde došlo k intoxikaci několika osob kanabinoidy a alkoholem. Na místě události jsme ošetřili celkem 11 osob, z toho 9 jsme transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření.
2: Semily dnes hostí třetí ročník festivalu o bylinkách a přírodním léčitelství. Akce se koná v Jílovecké ulici a končí v 17 hodin. Historickou uličku zaplnili stánky s rukodělným zbožím, výrobky z bylinek a dílničky. Za organizátory více řekl Tomáš Kvátal ze Semilského muzea.
5: Přednášky různé tematické, letos přijde třeba paní Margit Slimáková přednášet o zdravé výživě, přijede pravnučka nekořenářky Báby Zátocké.
2: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy csszz.cz bude nově na adrese csszz.gov. CZ. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady, pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména.gov se celosvětově používá pro označení státních úřadů, má zjednodušit orientaci v tom, že jde o oficiální stránky a lépe tak může klienty chránit před nepravými weby. Na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic španělského Madridu více než 1 milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se ztotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 12 až 6 stupňů. Zítra, tedy v pondělí, jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti od západu. Teploty zítra vystoupí i k 28 stupňům, na horách od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Litvínovem ulicí pod Krušnohorská policie pokračuje v řešení nehody dvou osobních aut. V Chabařovicích na Ústecku pokračují opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždí se Kivadlově a čekejte zdržení. Silničáři pokračují v opravách na Teplicku na silnici 1/8. Je to mezi Žalany a Rtyní. I tam se projíždí Kivadlově a můžete se zdržet. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V nedělním pohodovém odpoledni na Českém rozhlase Sever pokračujeme společně i po třetí hodině a na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem jsou velké černé nádoby. Co v nich bude, nám prozradí ředitel střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Liberdě, Libor Kunte, už za malou chvíli. Teď ale písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Valdemara Matušku a později zaspívá i Karel Gott.
3: Pohodová pohodové odpoledne s Renátou.

0: Valdemar Matuška, co děláš, to dělej rád, a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem teď můžete vidět velké černé nádoby plné hlíny. Ředitel střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Liberdě Libor Kunte Slávce Brádlové prozradil, co do nich společně se studenty vysadí.
1: Tyto sklolaminátové nádoby, které mají průměr 2 metry a ty menší 1,40 m, jsou naplněny drenážní vrstvou štěrku, poté se dává klasická zahradní zemina, poměrně kvalitní ornice. Na úplném vrchu bude tato ornice promíchána se zahradnickým substrátem, dojde k vysázení dřevin a všechno to bude zasypané kačírkem, aby tam neprorůstal plevel. Takže já myslím, že to bude opravdu velmi pěkné a myslím, že Ústečané budou mít na co koukat.
2: Neptám se právě vás na tuhle věc úplně náhodně, protože vlastně vaše škola se o tenhle projekt zasloužila a také ho prakticky provádí. Tak jenom tak pro představu, kolik asi tak té zeminy se spotřebuje. Ono, jsou to tedy v úvozovkách květináče náramně veliké.
1: Je to skoro neskutečné, ale do těch obrovských nádob přijde skoro 30 kubíků země. Plus teda další asi 4 kubíky toho štěrku, takže jsme na nějakých, dejme tomu, hrubým odhadem 35 kubících, což je teda opravdu obrovské množství.
2: Já si myslím, že tomu Mírovému náměstí to náramně prospěje, že v těch parných dnech pak to bude taková příjemná zastávka. Ale čím se to osází?
1: Tak budeme to osazovat keři, nejrůznějšími, buď tedy malinko vzrůstnějšími, které budou dělat takovou tu centrální část té nádoby, a těmi méně vzrůstnými, které budou po obvodu. Jsou to keře, které jsou zajímavé svým olistěním, jsou to pestrolisté třeba dřeviny, které se právě do toho intravilánu měst hodí, to znamená, jsou to takové věci, které řekněme patří do toho moderního stylu, takže i ty odrůdy jsou vybírány s tímto potenciálem. Tak já myslím, že návštěvníci města nebo obyvatele města to uvidí velmi brzy, protože předpokládáme, že ta výsadba proběhne v pondělí a v úterý příští týden. Záleží na tom, jak se nám podaří naplnit ty nádoby zemí.
2: Velký objem hmoty, velký objem prací. Předpokládám, že vaši studenti to mají vlastně jako část praktické výuky. No a když už tedy mluvíme o velkém objemu práce i hmoty, tak se ještě chci zeptat, bude to záležitost sezóní?
1: Nebude to záležitost sezóní, bude to opravdu celoroční, to znamená, ty nádoby tady budou umístěné po celý rok, vybírány jsou tam dřeviny, které to právě dobře snesou, magistrát té centrální části zajistí zálivku, takže předpokládám, že o ty keře bude postaráno. Je to plánováno a projektováno s takovým potenciálem, že ty keře opravdu dobře zvládnou prostor těch velkých nádob. A já myslím, že pokud by došlo k nějakému výpadku, anebo naopak k tomu, že ty keře porostou příliš bujně, tak my jako zahradníci to umíme ošetřit.
0: Tak už tedy příští týden uvidíme, jak se ústecké Mírové náměstí proměnilo k lepšímu.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byly Black Milk a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme se podívat na to, jaké nás čeká počasí a o tom si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Janou Ehertovou. Hezké odpoledne.
1: Odpoledne.
0: Jano, jak se bude počasí vyvíjet ještě v průběhu dnešního odpoledne a třeba večera?
1: Tak vypadá to, že ta kupovitá oblačnost se pomalečku bude rozpouštět, srážky už na ní opravdu neočekáváme, bylo by to opravdu jenom výjimečná přehánka, ale spíš už v našem kraji ji neočekáváme a ale spíše očekáváme, že rozpouštění tedy kupovité oblačnosti a během noci jasno nebo polojasno.
0: Mm-hmm. A předpokládám, že tedy podobná obloha bude i zítra jasná, skoro jasná, takže hodně sluníčka, je to tak?
1: Zítra bude opravdu velmi slunečno a ty hodnoty, ty teploty maximální se nám vyhoupnou o dost výš. Dneska jsme měřili nejčastěji do těch 24 stupňů Celsia, taky nám foukal mírný severozápadní vítr a zítra ta situace bude o něco jiná. Ta teplota zítra při tom slunečnu by měla dosáhnout na letní hodnoty v Ústeckém kraji 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Tak je to ideální na koupání. O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Janou Ehertovou. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jak děkuji se andělům, zpívá skupina Kex, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Parní lokomotivy patří mezi průkopníky železnice, ale dnes už jsou pouze a většinou příjemným zpestřením, když se vydáme na výlet. Přesto bychom na severu Čech našli parní lokomotivu, která je služebně nejstarší.
1: Jedná se o parní lokomotivu s označením CS400, která v Žateckém cukrovaru sloužila až do poloviny 80. let minulého století. Tedy do doby, kdy už parní lokomotivy jen vozily turisty a v dopravě i průmyslu je nahradily mnohem modernější motorové lokomotivy. Založení žateckého akciového cukrovaru se datuje do roku 1871, tedy v době, kdy byl průmysl v Čechách v opravdovém rozmachu a probíhala intenzivní výstavba železnice. Žatecký cukrovar ležel nedaleko nádraží a měl rozvětvenou vnitropodnikovou vlečku, na které se každý den posunovaly železniční vozy. Ovšem na jednu část vlečky se vozy mohly dostat pouze přes malou točnu a právě to byl důvod, proč na ní sloužila parní lokomotiva z produkce ČKD Praha typu 1435 CS400. Parní stroj měl na svoji dobu opravdu výborné parametry. A pokud by ji vystřídala některá z motorových lokomotiv, znamenalo by to výrazné zpomalení, protože jejich výkon se s parní lokomotivou přezdívanou CPčko prostě nedal srovnat. Zlom nastal v 80. letech, kdy proběhla velká modernizace žateckého cukrovaru. A v roce 1994 vznikla ze státního podniku cukrovary Žatec akciová společnost Severocukr, která ovšem nepřežila rok 2000 a dnes už tedy neexistuje.
2: Pohodové odpoledne

0: Zůstanu svůj, zpíval Karel Gott, a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Nedávný sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně přinesl do veřejného prostoru znovu otázky, které se týkají i našeho kraje. Proč je téma českých Němců stále citlivé? Jak moc ovlivňuje sudetská minulost naší současnost? Na to se Lenka Šobová bude ptát historika z oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky.
1: O čem se mluví?
2: Po víkendu se konal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně a právě tahle akce vnesla do veřejného prostoru znovu otázky, které se týkají i našeho kraje. Jak moc ovlivňuje sudetská minulost naši současnost? Dnešní téma pořadu O čem se mluví? Téma pro historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurku. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
2: Proč je téma českých Němců stále citlivé? Ptám se historika Tomáše Okurky. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Možná si nejdřív ale pojďme udělat pořádek v tom, kdo jsou čeští a kdo sudečtí Němci. Je v tom rozdíl a je významný?
3: Rozdíl v těch termínech určitě je. Vlastně pojem čeští Němci se vztahuje na delší časové období, čili vlastně o Němcích v českých zemích nebo o německy hovořícím obyvatelstvu v českých zemích můžeme hovořit už od středověku. A pojem sudečtí Němci se objevuje vlastně nejprve na přelomu 19. a 20. století, ale vlastně prosazuje se až v meziválečné době, takže právě tedy, pokud hovoříme o sudetských Němcích, tak by se to většinou vztahuje tedy k tomu období meziválečnému a potom také pro období po skončení druhé světové války.
2: A právě tohle období, a tedy i téma sudetských Němců, je stále poměrně citlivé. Proč?
3: Já si myslím, že je to kvůli tomu, že se česká společnost zatím nedokázala s tím tématem dějin českých Němců a těch česko-německých vztahů a česko-německých dějin úplně vypořádat. Netýká se to pouze tedy toho tragického konce soužití ve 30. a 40. letech 20. století, ale i toho dřívějšího období, protože Němci v českých zemích žili společně s Čechy po mnoho staletí. Po většinu té doby to soužití bylo víceméně bezkonfliktní. Teprve v 19. století se objevuje moderní nacionalismus, který ten vztah komplikuje. A potom tedy to soužití Čechů a Němců končí tragicky v těch 30. a 40. letech 20. století, nejprve v období nacismu, kdy tedy Němci se pokusili tento prostor a velkou část obyvatelstva germanizovat a mnoho lidí, mnoho Čechů bylo tady v té době popraveno a nebo zemřeli v koncentračních táborech. A potom tedy definitivně to soužití končí.

0: byli tam i ve vedení Landsmannschaftu lidé radikální, byli tam vlastně lidé, kteří měli nacistickou minulost. Ale to, co si myslím, že je dneska tady v té diskuzi důležité, je to, jakou proměnou Landsmannschaft prošel v posledních zhruba 10 letech. Já tady můžu přinést i vlastní zkušenost, protože jsem navštěvoval sudetoněmecký sjezd už zhruba před 16 lety jsem tam byl poprvé a tehdy ještě na tom sudetoněmeckém sjezdu panovala dosti nepřátelská protičeská atmosféra. My jsme tam tehdy byli na pozvání organizace Zelligergemeinde, to jsou sudetoněmečtí sociální demokraté, kteří nás oslovili, abychom tam ukázali výstavu o sudetoněmeckých odpůrcích nacismu z Československa. A tehdy vlastně ty reakce části těch návštěvníků byly ještě poměrně negativní. Ale vlastně v posledních letech tam velmi důležitým předělem byl rok 2015, kdy byly ze stanov sudetoněmeckého Landsmannschaftu vyškrtnuty zmínky o tom, že usiluje o navrácení majetku. Mm-hmm. To byla tehdy zásluha Bernda Posselta, který vlastně tady to prosadil a dostal se tím i do konfliktu s tou radikální částí Landsmannschaftu a vlastně vede se tam i soudní spory, které nakonec tedy to Posseltovo vedení vyhrálo a vlastně ta radikální část Landsmannschaftu odešla nebo byla vyloučena a od té doby, vlastně těch posledních 10 let, ta atmosféra na těch sudetoněmeckých sjezdech je velmi přátelská, je to vlastně místo takového setkávání jednak těch dneska už většinou potomků, těch vysídlených sudetských Němců, ale stále více i Čechů, protože velkou část návštěvníků dneska tvoří Češi i velkou část těch vystavovatelů dneska tvoří Češi.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Posloucháte pořad O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Jeho dnešním hostem je historik Tomáš Okurka. Společně si povídáme o sudetských Němcích a o tom, proč je tohle téma stále živé a citlivé. Vzpamatoval se někdy náš region ze ztráty původního obyvatelstva?
0: Ačkoliv je to už více než 80 let po skončení druhé světové války a po nuceném vysídlení Němců z Československa, tak náš region se tady s tou ztrátou obyvatelstva dodnes zcela nevypořádal.
2: Kolik lidí tehdy muselo odejít?
0: No tak z Československa celkově byly nuceně vysídleny asi 3 miliony Němců, čili vlastně naprostá většina toho německého obyvatelstva, která tady před válkou nebo i během války žila, vlastně zůstala tady pouze malá skupina nebo mnohem menší část Němců zůstala v Československu. Jednalo se o v první řadě o lidi, kteří byli důležití pro hospodářství, potom se jednalo o odpůrce nacismu, kteří byli uznaní jako antifašisté a potom o lidi ze smíšených manželství, ale vlastně tady ta skupina Němců byla potom v těch následujících desetiletích asimilována. A vlastně ty důsledky tedy toho vysídlení Němců z Československa pro ten náš region jsou podle mého názoru dodnes patrné, mimo jiné ve vztahu obyvatel, kteří tady dnes žijí, tady k tomu regionu, že vlastně ten vztah lidí k tomu místu, kde žijí, je velmi často slabší, než je to v jiných regionech České republiky a do značné míry je to právě ten důsledek poválečné výměny obyvatelstva.
2: Kdo tehdy ty nuceně odsunuté Němce vlastně v pohraničí nahradil, protože bylo nutné osídlit oblast? Kdo sem přišel a čí potomci vlastně ve velké většině jsme?
0: Přišla sem poměrně rozmanitá skupina obyvatelstva. Byli to jednak Češi z vnitrozemí, ale byli to i třeba Slováci, Maďaři a další skupiny obyvatelstva. A to, co bylo vlastně tady pro ten region charakteristické po skončení druhé světové války,

0: byla značná fluktuace obyvatelstva, to znamená, že ti lidé sem často přišli a po poměrně krátké době zase odešli. Čili vlastně to zakořenění těch lidí, zejména v těch poválečných letech, bylo značně problematické a vlastně dodnes ten vztah těch lidí tady k tomu místu je velmi často slabý.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Historik oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáš Okurka je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Je otázka sudetských Němců něco, co zajímá dnešní třeba třicátníky? Je to pro ně téma?
0: Já si myslím, že to téma českých nebo sudetských Němců je jednak důležité téma tady u nás v regionu.
2: Protože i pro ty mladší.
0: Myslím si, že by mělo být, protože to je vlastně věc, o které jsem hovořil na začátku, která se týká vlastně vypořádání se s minulostí. A pokud žijeme v regionu, který byl po staletí vlastně vytvářen většinou německým obyvatelstvem, tak bychom si měli také vytvořit vztah k tomu německému obyvatelstvu. To znamená, neměli bychom na tu německou část vývoje tady toho regionu pohlížet jako na něco nepřátelského, ale vlastně jako na integrální součást dějin tady toho regionu. Samozřejmě.
2: Daří se budovat tu vzájemnou místní pospolitost lidí, kteří žijí kousek od sebe, ale na rozdílné straně hranice? Daří se znovu uvést do života to vzájemné potkávání a soužití, spolužití?
0: Myslím si, že právě tady na těch stycích obyvatel a lidí, kteří navazují kontakty s tou německou stranou, tak to funguje už mnoho let velmi dobře. Je mnoho iniciativ přeshraničních, které třeba zvelebují různá místa, že jsou třeba společné sbírky na obnovu kostela v nějaké obci, nebo se konají různá sousedská setkání, třeba v nedávné době v zaniklé obci Fukov ve Šluknovském výběžku, a takových setkání je velké množství tady v té podpoře tohoto setkávání hraje třeba významnou roli Česko-německý fond budoucnosti, který i finančně podporuje vlastně takovéto přeshraniční aktivity a umožňuje třeba školní mládeži, aby vlastně se navzájem navštěvovala a poznávala tu druhou stranu.
2: A je právě tohle cesta, jak dosáhnout té, a teď použiju to slovo, které je poněkud zprofanované, normalizace situace. Je to cesta, jak se dopracovat k tomu, že náš region přestane být vykořeněný a stále nějak postižený tím, co se mu kdysi stalo?
0: Já myslím, že určitě, a že se to vlastně velmi dobře daří, že prostě tady ty kontakty na té občanské úrovni fungují velmi dobře. A právě, že i v posledních letech jsem měl pocit, že vlastně ty česko-německé vztahy už dávno nejsou tématem, které by mohlo vyvolat nějaký velký ohlas ve veřejnosti, byť se to vlastně v posledních desetiletích opakovalo, naposled třeba v roce 2013 při volbě prezidenta, kdy proti sobě stál Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, proti kterému byla vlastně vytvořena silná kampaň, že hájí zájmy sudetských Němců, ale vlastně poté to zase na poměrně dlouhou dobu utichlo a měl jsem pocit, že vlastně tady to poznávání vzájemné na té občanské úrovni převážilo, řekněme, nějaký ten konfliktní potenciál, ale jak se ukazuje teď v souvislosti s diskuzí o konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně, tak nadále v té společnosti tady to téma bohužel ten konfliktní potenciál má.
2: Říká historik Tomáš Okurka, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu O čem se mluví. Děkujeme za váš čas a třeba zase někdy naslyšenou.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, pak podle ministryně Schillerové začne klesat. Most pokračuje v přípravách budování autokempu u svého největšího jezera. V Novém Boru bude netradiční kavárna, otevře i firma Lasvit. Do večera polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Jsou tu nedělní odpolední zprávy a František Janačík. Dobrý poslech. Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než v letošním. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat vůči hrubému domácímu produktu o 0,5 procentního bodu. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Inženýrsko-geologický průzkum zadá město Most v souvislosti s plánem na výstavbu autokempu u svého největšího jezera. Průzkum by měl ukázat na to, jestli je vůbec možné na místě něco stavět. Více řekl náměstek primátora Václav Zahradníček z Hnutí pro Most.
3: Bude se tam muset dělat biologický průzkum, který trvá nějaký období, ideálně celého roku, jo, tak aby se prověřilo, co tam je. Není hluková studie. Jestli se to dá vůbec postavit tak, jak je ta studie, protože i ten geologický průzkum, který odhalí, že ta nestabilita třeba toho geologického podloží neumožní takhle velký projekt.
2: V hlavním sídle sklářské firmy Lasvit na Palackého náměstí v Novém Boru vznikne netradiční kavárna. Interiér Lasvit Café vytvořil Alan Prekop a na skleněných instalacích se podíleli přední čeští umělci a designéři. Maxim Velčovský například navrhl skleněné objekty zasazené do desek stolů. Právě na unikátní propojení architektury, řemesla a designu se můžou návštěvníci těšit, říká zakladatel firmy Lasvit Leon Jakimič.
4: Je to další krok otvírání světa Lasvitu lidem, kteří hledají krásu, inspiraci a možnost naplno prožít přítomný okamžik. Je to místo, kde se lidé mohou setkat s naším řemeslem, designem a architekturou.
2: Lasvit Café poprvé otevře na sklářské slavnosti, které se v Novém Boru uskuteční 19. a 20. června. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou 4 hru na Roland Garros. Ve finále porazili kazašsko-srbskou dvojici Danilinová Kruničková 2-6, 2-0 na sety. Lezec Adam Ondra postoupil z 5. místa v semifinále na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. To začíná v 19 hodin. Boj o medaile mezi ženami ale bude bez české účasti. Tereza Širůčková obsadila 9. první nepostupové místo. Počasí. V noci jasno až polojasno, ojediněle čekejte mlhy, teploty klesnou na 12 nebo i 6 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer už čekejte více oblačnosti, teploty do 28 stupňů Celsia, pondělní teploty na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 na Českolipsku řeší policie u Hostíkovic nehodu osobního auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je mi to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane? Hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno zlepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme natočili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a Ježíš Maria. Položili mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík, hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do Nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Richanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Dejte si ty vaše švejkoviny, Richanku, ano? Doba je příliš vážná. Pavelka k tabuli. Pají tady bezec.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

My jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: takový, z toho pilní v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě
1: nevzal
2: ještě
1: vás
2: nic,
1: ještě
2: já
1: amok?
2: Jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána, a teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit, tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku,
1: prostě.
2: Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct,

0: On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma SMBákama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, tak co?
1: Ano,
0: to tam vzniklo.
1: To tam v tom filmu hodně používali.
0: Řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina, dá si čtyřikrát, já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uber to, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom, já jsem pán, zkuste to jebnit, tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili, jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem papožit se, já s ním jsem za dobře, já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás, říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl, volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá, pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
2: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Pucholt a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
3: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
4: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
3: No, vám se přitom nestalo nic.
4: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
3: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bysme nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
4: Nic.
2: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Janžurová společně s Josefem Abrahamem.
5: Já se bez kabelky nehnu.
6: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal, tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš, já to budu...
5: Z čeho budu živa?
6: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak dívat.
5: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
6: Co? V té kabelce jsi měla?
5: Ano, v té kabelce.
6: Já takhle. Já tak, ty jako, nevíš, že byste takhle. Už jen děláme zlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no, dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?

0: kolik? 15 liber.
1: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
0: Jo, nějaký drobný, no to.
1: Drobný, no.
0: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
1: Rtěnku.
0: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
1: Z holotryska,
0: pouzdře. Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
1: Ne, to je škoda.
0: A to, broše, broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
1: Alžbětce. Po babičce pět, šest, no. A jo, prosím tě, to se tam všechno nemohlo ani vejít.
0: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
2: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu, a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík. A ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. A teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace, já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď, přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mým životě. Bohužel, je mi to...
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá. Já mám dva.
4: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
5: Sežral 4 salámy.
4: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
6: Já ho budu cestat.
4: Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Tak je vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Točím pořadu Polišky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
8: Byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak jo. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný. Jo,
10: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mě řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil, říkal jsem se nevsadil, a říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám, já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil ho Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo.
11: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Nízkoprahové ošetřovny v Teplicích doplní výjezdy. Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v ulici Tovární, hrozí její zřícení. Na podporu dětí s mozkovým nádorem nebo výzkum této nemoci dnes lidé přispěli v Praze skoro 250 000 korun. Do večera polojasno, přechodně oblačno, teploty stále do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní odpoledne. V Teplicích fungují od letošního roku nízkoprahové ošetřovny pro lidi v nouzi. Doplní je výjezdy zdravotnice do terénu. Připravují se na to v kontaktním centru White Light, kde je ordinace v provozu od jara. Chodí tam drogově závislí a také lidi bez domova.
2: Každý čtvrtek mezi 9. a 10. hodinou jim pomáhá zdravotní sestra Českého červeného kříže Kateřina Roubíčková.
3: Je hodně těch lidí, kteří se nedojdou. Takže bychom jezdili jakoby terénně i k ním. Jo, nemají na ty vozejky, oberlí, že jo, sotva jdou.
4: Protože když my nikam zajedeme, jo, tak to bude daleko větší zájem. Než
2: vedoucí kontaktního centra Otakovanda by chtěl výjezdovou službu směrovat k nádraží Lesní brána na rozhraní Teplic a Dubí.
4: Tam jich je spousta, že všichni ty bezdomovci něco mají.
2: Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v ulici Tovární, hrozí její zřícení. Náklady na opravu vyjdou na téměř 6 milionů korun. Na špatný stav kamenné zdi podél silnice druhé třídy opakovaně upozornili odborné posudky. Jak řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová, opravu není možné odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap a bude se pracovat za provozu. Dopravu budou řídit semafory. Historický kolotoč na pražské Letné se opět roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akci tam třetím rokem pořádá nadační fond NINA, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří o nich osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, se peníze můžou využít například pro uspořádání odborné konference, případně podpořit výzkum nemoci.
5: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní uhradit, myslím, že 3 měsíce léčby experimentálním lékem ONC-201 v rozšířeném přístupu k léku, který u nás možný není a musí se za ním vyjíždět a platit v zahraničí.
0: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, v Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a také hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit.
1: Počasí.
0: V noci jasno až polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 12 nebo i 6 stupňů. Zítra, tedy v pondělí jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti od západu. Teploty zítra vystoupí i k 28 stupňům. Na horách čekejte teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici silničáři opravují most na průtahu 1/13 u obchodu Lidl. Musíte projíždět jedinky pruhem kyvadlově. Čekejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Vítejte, dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. I dnes pro vás máme spoustu pozvánek a tentokrát s poměrně velkým rozptylem žánru. Pozveme na hudební slavnost pro most, na motobraní s muzikou a beneficí, na výstavu historických vojenských vozidel v Rumburku a krom dalšího také do jedné pražské galerie. Čeká nás i další kapitola z válečných memoárů Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Tak ještě jednou dobrý poslech.
0: Český rozhlas Sever,

0: už jste z týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever slyšeli, že festival Hudební setkání Michala Maška má letos už 15. ročník. A dnes vás Michal Mašek pozve na závěrečný koncert jarní části festivalu v Mostě.
1: Je to koncert vlastně pro co nejširší veřejnost. Děláme ho na hradě Hněvín, nad nádvoří. Je to open air koncert, takže strašně záleží na tom, jaké bude počasí. Děláme ho teďka ten koncert po třetí, poprvé pršelo, po druhé to bylo úplně fantastický. Uvidíme, jak to bude teď. No a koncert je určen opravdu doslova pro každého, protože já se snažím tu dramaturgii namíchat, aby si tam opravdu každý našel to své, a proto i podtitul tady je, když se podívám na tu pozvánku, napříč žánry. Čili nebude to úplně jenom klasická hudba, protože bude tam třeba Dáša Zázvorková, které Hana Hegerová dovolila zpívat třeba její šanzony, a má i vlastní tvorbu, takže ta vůbec není vlastně jakoby z klasické hudby. Pak tam bude Michal Braganello, tenor, známý ze 4 tenorů, a ten bude zpívat klasiku, bude zpívat, myslím, Nessun Dormu, jsme se taky domluvili. Pak duje s Vandou Šípovou, sopranistkou, a pak tam bude mladý Felix Slováček, taky můj spolužák, a Dvořák Symfony Orchestra, který budou hrát různé známé skladby z různých stylových období. Takhle se to bude promíchávat program asi tak na 80 minut. Moc se na to těším, protože je to trošku něco jiného. A hlavně to pro hodně lidí.
0: Po vší té produkční práci věřím, že to je hodně složité dostat třeba 4 známá jména v jeden termín na jedno místo. Tak by mě zajímalo, jestli vůbec po všech těch přípravách ještě máte vůbec sílu užít si ten koncert jako posluchač, jako divák.
1: No a další věc je, pak to musíte všechno zbalit a ještě to odvíst, jo, protože třeba tenhle ten koncert se zvučí, takže to je strašně náročný, že tam musíte mít zvukaře, a když koncert začíná v 7, tak on už je tam od dopoledne a už si to všechno samozřejmě připravuje. Na koncertě jsem na každém koncertě, co děláme, a přiznám se, že spíš kontroluju, co se nedaří nebo takhle, a spíš mám radost toho, když všechno dopadne tak, jak má. Pak z toho člověk má radost, že to povedlo, a když jsou lidi spokojení, samozřejmě. A tohle je opravdu velká akce, takže to víc příprav. A všechno se to musí dát dohromady.
0: Tak si pište do kalendáře. Hudební slavnost pro Most s Vandou Šípovou, Dagmar Zázvůrkovou, Felixem Slováčkem mladším a Michalem Braganiolem. 11. června od 19 hodin na hradě Hněvíně. No a den na to, 12. června, tam začne letošní divadelní léto. Mostecké městské divadlo zve na muzikál Noc na Karlštejně. A já myslím, že tenhle muzikál samozřejmě hradu Hněvín náramně sluší. Začátek je v 21 hodin.

0: Pozvánka na motobraní by se mohla zdát v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever poněkud nepatřičná, kampak s motorkami do kultury. I když ty krásné stroje jsou i výtvarně zajímavé. Ale motobraní, tradiční akce v kempu Bílý kámen u Dox, je spojená i s hudbou, jak v pozvánce říká lídr skupiny Trilobit Rock Michal Kuna.
1: A chtěl bych vás pozvat všecky na 9. ročník motobraní 2026. Koná se to 12. až 13. června a je to dobročinná akce pro Dominiku Jindráčkovou. V pátek 12. června to bude country večer, sraz motorek, tříkolek amerických vozů veteránů a všechno, co jezdí. A v sobotu už bude hlavní tematický den, kde budou hrát od 13 hodin kapely, budou tam Krampus show, bude tam westernová show a bude tam ohnivá show. To je tak asi stručně v takové kostičce k té akci motobraní 2026, kterou samozřejmě pořádají motokocheři Doxy, motorkářský spolek.
0: Dlužíme ještě jednu důležitou informaci. Kdeže to bude? Předpokládám, že někde u Dox?
2: Akce se koná na Bílém kameni u Dox.
0: Cílová stanice, řekněme Máchovo jezero, tam už na Bílý kámen se ti, kteří neznají, tak se doptají. Jeremiáš, ještě by mě zajímalo, Michal tady říkal, že ten hlavní koncert, hlavní program bude až v sobotu, takže vy jste součástí jako skupina?
2: Vystoupíme v sobotu v 19 hodin.
0: Máte představu, kolik asi těch kapel se sjede?
1: Odhadem se sjede asi 5 kapel, z toho budou 2 revivalové kapely, Rammstein Revival a ZZ Top. A jinak bude severočeská Black Sabáka ústecká, bude tam kapela Seven a Trilobit Rock 19 hodin.
0: Trošku mě tam zarazili ti krampusáci, protože já je mám spojené až s těmi, dejme tomu, předvánočními akcemi, když chodí Mikuláš plus krampusáci. Já mám pocit, jestli se trošku vydaří počasí, což bych samozřejmě akci přála, takhle pro krampusáky to bude docela utrpení.
2: To je utrpení asi pro ně každý rok, ale každopádně krampusáci neodmyslitelně patří k tvrdému roku a i k té motorkářské kultuře.
0: Motorkářská kultura. Vraťme se tedy ještě k tomu zahajovacímu dni, k pátku, protože sraz motorkářů, tak to je vždycky velký randál, tak jak na vás ti lidé kolem Dox koukají nebo nekoukají, mávají nebo hrozí?
1: Jelikož už je to tradiční akce, motokocheři Doxy, takže tam vlastně už je součást ta spanilá jízda Máchovým krajem, jsou součástí těch tříkolek krampusáci, tam je snad 2,5 hodinová kolona, je to teda letos udělaný, takže tam jsou nějaký uzavírky, ale ta cesta je naplánovaná opravdu špičkově. Je to docela zmáknutý. Krampusáci, motorky a Big B, to patří k sobě.
0: Někdy se na motorkáře hubuje, že jezdí příliš rychle, že tedy ty motory příliš řvou. No, já zase, co jsem viděla pár spanilých jízd, tak mám pocit, že ti motorkáři si to užívají a jedou pomalu, protože jednak chtějí vidět a jednak chtějí být viděni.
2: Já s tím naprosto souhlasím. To si myslím, že jsou dva různý typy motorkářů.
0: A vy patříte ke kterým?
2: Který si to užívají a jezdí pomalu.
0: A ještě se tedy vraťme k tomu programu jako takovému. Je to 9. ročník, je to vlastně benefiční koncert ve prospěch Dominičky. Ale Michale, vy jste říkal, že vlastně je to ročník poslední, nebo špatně jsem to pochopila?
1: Nepochopila jste to špatně, je to poslední ročník pro Dominičku Jindráčkovou, protože tento projekt je určen pro děti a Dominička Jindráčková už příští rok bude mít 18. narozeniny. Na další 10. ročník budeme hledat vhodné dítě, které potřebuje naši pomoc.
0: Pořádají to kocheři, tedy motorkáři z Dox, a zajímalo by mě, jak dlouho vlastně před tou akcí samotnou probíhá ta organizace, protože musí se pozvat skupiny, musí se zajistit místo. Není to tak úplně jednoduché.
1: Ta samotná organizace vlastně jedním ročníkem končí. Týden se dá trošku odpočinek a pokračuje celoroční práce na tady ten víkend. Takže je to nekonečný příběh.
0: Zkrátka pod těmi koženými motorkářskými bundami bije dobré srdce. A kdybyste se 12. a 13. června na tradiční motobraní v kempu Bílý kámen u Dox nedostali, anebo jste zvědaví, co se tam tak bude hrát, tak tady je malá ochutnávka. Písnička Osudy v podání skupiny Trilobit Rock.

0: Romana Kořínková z Městského úřadu v Rumburku se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever čas od času objeví s nějakou zajímavou pozvánkou, jako například právě teď.
1: Zvu vás v sobotu 13.6. na náměstí Lužické do Rumburku, kde se bude konat výstava vojenských historických vozidel. Tuto výstavu pořádají Přátelé historických vozidel pod vedením Josefa Turka ve spolupráci s městem Šluknov. Pojede se spanilá jízda ze Šluknova směrem k nám do Rumburka a poté zase zpátky pojedou do Šluknova, kde účastníci nebo majitele vozidel mají sraz a jsou tam celý víkend.
0: Takže nebude to vlastně jenom výstava, kde člověk může na něco koukat, ale bude vidět ty stroje i v provozu a to je vždycky zajímavější.
1: Určitě ano, všichni zájemci a návštěvníci, kteří přijdou na Lužické náměstí, se můžou na tyto vozidla podívat, můžou si je osahat a můžou i s těmi majiteli pohovořit a zeptat se jich na všechno, co je k tomu na toto téma zajímá.
0: Protože samozřejmě je to akce už víceméně tradiční, tak máte s tím určité zkušenosti a zajímalo by mě, jestli ti majitelé těch miláčků starých, historických, jestli jsou ochotni třeba i děcko pustit, sednout si do nějakého toho starého jeepu a udělat si selfie.
1: I tohle to je možné a na to se návštěvníci určitě mohou těšit.
0: Vy sama jste příznivcem vojenské historie?
1: Zajímá mě to, vždycky se účastním, chodila jsem i předtím, když mě se to úplně pracovně, dále se to tak říct, netýkalo, takže určitě ano, zajímá mě toto téma a ráda se podívám.
0: Připomeňme ještě pro ty, kteří třeba přeslechli termín, místo, hodinu.
1: Takže v sobotu 13. června od 11 hodin do 12 hodin na Lužickém náměstí v Rumburku. Těšíme se na vás.
0: Motorky s rockovou hudbou a vojenská vozidla jsme probrali a je na čase vrátit se do klasických kulturních vod, například k výtvarnému umění. A to bych pro vás měla jednu pozvánku do Prahy. Je čas výletů i těch školních výletů, tak se můžete vydat třeba do Art Palace Prague. Sídlí v centru v ulici Na Příkopě a momentálně je tam k vidění výstava dvou výtvarníků, Josefa Vohrabala a Jindřicha Bílka. Proč stojí za to tuto dvojvýstavu vidět, to nám řekne kunsthistorik Viktor Jasaň.
2: Protože obi dvaja nemali výstavu v Prahe, takže teraz mají priestor v krásnom paláci v centre Prahy, aby sa divák mohol prísť a pozrieť a porovnať práve takých, by som povedal, dvojgeneračných umelcov, ktorí rozvíjali svoje dielo mimo Prahu. A to je aj jeden dôvod. Ďalší je to, že obidvaja mali radi muziku, zaoberali sa tým profesionálne na začiatku a potom až vlastne došli k výtvarnému umeniu a to výtvarné umenie a hlavne malba sa začali vyjadrovať od konkrétnych vecí, modelov, podoby, realistickej malby, krajiny, figúry, dospeli v svojom diele k takej štilizácii a k takej abstrakcii, ktorá je zaujímavá tak, jak pre študentov, ale aj pre odborníkov, pretože môžu sledovať vývoj vzhľadom na to, že je to rozsáhlá kolekcia obrazov. Je to výborná príležitosť a možnosť. U Jindřicha Bílka by som povedal, že on sa vyjadroval najprv realisticky, lebo robil aj portréty, robil aj veľmi pekné veduty na historické mestečka a podobne, ktorý zvládol veľmi dobre. Potom ten tanec, ktorý sa často opakoval aj v novinách a kriticky, že je veľmi erotický, tak v tomto prípade by som znovu mohol ako upozorniť, že Henri Matisse namaloval tanec 50 rokov aj viac pred ním a ten tanec je vlastne dneska v Louvre a každý ho obdivuje. To isté si myslím, že čaká pre českú kultúru, aby ohodnotila a uznala, prijala dielo Vohrabala, tak aj Bílka do celkovej výtvarnej kultúry českého národa.
0: Výstava dvou zajímavých výtvarníků v Art Palace Prague potrvá do konce srpna. No a jestli jste si ještě pořád nic nevybrali, mám pro vás i další tipy, co pěkného vidět a zažít.

0: Kultura na severu.
1: Pro příští týden bych tu měla takovou roztomilůstku. Lidová část knihovny Ústeckého kraje v Churchillově ulici v Ústí nad Labem se v sobotu 13. června od 10 do 16 hodin promění heslem Pletu, pleteš, pleteme. Zkrátka promění se v místo setkání, sdílení nápadů a v místo ručních prací. Je to pozdrav Mezinárodnímu dni pletení určený veřejnosti a knihovníci vzkazují, jehlice, klubíčka a příjemná atmosféra budou. Rovněž v sobotu 13. června můžete v Oseckém klášteře prožít květinovou slavnost. Od 11 do 17 hodin je připravený pestrý program pro děti i dospělé. Divadlo, přednášky, občerstvení a především tvořivé dílny, vázání květin pod dohledem zkušených floristek. No a 12. června začínají v Duchcově na zámku a v muzeu letošní kasanovské slavnosti. V 18 hodin přijede sám Casanova, následovat bude premiéra hudební komedie Tajné choutky Giacoma Casanovy, nebude chybět živá hudba a večer uzavře ohnivá show. Slavnosti pokračují i v sobotu 13. června. V bohatém programu vystoupí i Jan Kalousek s bandem a Michal David.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka. Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

Pochodujeme ulicemi Žijanu v řádných formacích a směřujeme k mostu přes Loáru. Němci během dne několikrát přilétli, schodili několik bomb do řeky, ale most není zasažen. Přešli jsme bez úrazu na druhý břeh Loáry. Asi kilometr dále za mostem zaujímáme bojové pozice na okraji borového lesíka. Máme odtud krásný přehled a místo je výhodné pro obranu. Němci jsou nám ale v patách. Nejsme ještě ani dobře rozmístěni a už jsou nad lesem a schazují bomby na jeho okraj. K večeru dokonce z druhé strany řeky dopadlo na naše postavení několik dělostřeleckých granátů, ale nezpůsobili vážnější škody.

Následující den přešly německé jednotky Loháru. Tlak a intenzita ostřelování narůstá každou hodinu. Neprojevuje se to ani tak přímo proti našemu postavení, ale spíše na křídlech, kde německá pěchota přešla mělkou Loáru po pískových náplavech ve značném počtu. Začíná to vypadat špatně. Nemáme moc střeliva ani podporu těžkých zbraní. Ustupujeme. 21. června se proslýchá, že Francie jedná s Němci o příměří. Jednotky jsou již tak unaveny, že bez odpočinku by těžko mohly pokračovat v pochodu. Kola jsou pro mě a Kamila darem z nebe a byly nakonec i prostředkem záchrany. Poblíže města Vatá nastupuje pluk na kamiony. Je jich málo a je nutné se přepravit ve stoje, aby se vešlo co nejvíce mužů. Kola by zabírala místa a jsme posláni napřed do šatoru, kde jsme se měli připojit k pluku. Neváháme a vydáváme se na cestu. Po hlavní silnici se valí nepřetržitý proud vozidel. Kličkujeme mezi vozidly, dokud nenarazíme na úzkou vedlejší cestu. Opouštíme konvoj a zajíždíme na obyčejnou polní cestu. Jsme teď daleko od hlavního proudu. Hukot motorů k nám doléhá z velké dálky. Nespěcháme. Rozhlížíme se po polích, kde bychom našli něco k jídlu. Až v jedné opuštěné farmě visí na zápraží pod střechou drátěná klec, ve které se suší kozí sýry. Přišli nám náramně vhod. Nic jiného jsme ten den k jídlu neměli. Nekonečně dlouhý den se chýlil k večeru. Rozhodli jsme se, že někde přespíme, protože jsme se sotva drželi na nohou. Loňský stoh slámy nám poskytl báječné pohodlí. 2. den nás polní cesta zavedla do borového lesa. Za lesem se krajina otevírá a v nevelké dálce vystupuje ze země kouř. Cesta vede směrem k tomuto požáru. Nemáme jiné volby. Vesnická stavení ležela v doutnajících troskách a mezi tím smrdutým zmatkem, zbytky roztrhaných těl, lidí i koní, rozbité venkovské povozy, kusy nábytku, chuchvalce peří, pokroucená železná postel, pod kterou leží koňská hlava, rozpárané stavení s utrženým průčelím. Scény hodné Dantova pekla, které nelze nikdy vymazat z paměti. Trosky stavení ještě hoří a pach spáleného masa stahuje chřípí. Jsme otřeseni. Kromě nás tu není živých bytostí. Našli jsme půl bochníku chleba a pořádný kus slaniny. To tu nemůžeme nechat. Pomoci zde nikomu už nemůžeme. A tak se raději vzdalujeme od tohoto přízraku. Jedeme až do setmění a jsme tak unaveni, že se rozhodujeme pro trochu spánku. Uléháme u polorozbořeného stavení pod kůlnou. Potřeba spánku je tak naléhavá, že podstupujeme riziko být přistiženi Němci. Naštěstí víme, že se ženou dopředu po hlavních komunikacích, na nichž je soustředěna hlavní masa ustupujících jednotek. Spali jsme až do svítání a probudilo nás ticho. Nebe je čisté, žádná letadla v dohledu a žádné známky bombardování. Už není vyhnutí. Pomalu se tlačíme zpátky k hlavním silnicím, protože někde mezi Šatoru a Aržantonem se musíme připojit k pluku. Je něco popolední a těsně před městem nás pohltil proud. Ustupující jednotky se snaží udržet aspoň trochu pořádek a hlavně se udržet pohromadě. Jenže jsou tu i civilisté, pěší i povozy. Všichni se snaží protlačit se kupředu zablokovanými ulicemi. Tlak zezadu je veliký a proud postupuje ulicí krok za krokem. Nevíme, kam se tento proud lidí vlastně valí. Blíží se hluk leteckých motorů a poplachové sirény řvou svůj pekelný chorál. Nastává nepopsatelný chaos. Někdo hledá záchranu v krytech a sklepích, ale lidí je tu příliš. Povely zanikají v pekelné vřavě a hluk letadel se blíží. Držíme se s Kamilem při sobě, jak jen to je možné, a hledáme cestu úniku. Po pravé straně ulice, mezi dvěma domy, je volný prostor. Vypadá to na úzkou uličku. Bez rozmýšlení odbočujeme. Nevíme, kam vede, může to být slepá ulička a nakonec i past, v níž zůstaneme zaskočeni. Stejným směrem prchá i velká skupina francouzských pěšáků.
Řev motorů je nad námi, vidíme už blížící se letadla. Máme jediné přání, dostat se z města, které bude každou chvíli bombardováno. Ulička se mírně svažuje, naskakujeme na kola a řítíme se dolů. Přistáli jsme na okraji města ve velké zelinářské zahradě. První výbuchy otřásly vzduchem a tlaková vlna námi zalomcovala. Bombardování netrvalo dlouho. Letadla zrušila formaci, v níž přilétla, rozlétla se nad městem, spustila na chvíli své palubní kulomety a pak byl náhle konec. Ticho. Sedíme na trávě a uvažujeme, co budeme dělat. Někde tady bychom měli nalézt pluk, ale Argenton se nachází na druhé straně města. To znamená, že se musíme vrátit do šatoru a vyhlídka to není lákavá. Snažíme se získat nějaké informace o pohybu našeho pluku, ale ani četníci řídící provoz na silnicích nic nevědí. Asi kilometr od Argentonu se dozvídáme, že kamiony s našimi vojsky jeli dále k jihu. Jednání o příměří vstoupilo do závěrečného stádia. Informace jsme získali od jedné francouzské rodiny, která odjela autem z Paříže a teď seděla rozložená za plotem zahrady vedle svého vozu a poslouchala rozhlas. To byl tedy definitivní konec. To představovalo úlevu. Konec bombardování a relativní jistotu, že jsme přežili tuto fázi války. Ocitli jsme se však s Kamilem sami. Dohodli jsme se pokračovat postranními cestami dále k jihu. Následující den Kamil sehnal v jedné malé obci noviny s vyznačením volné a okupované zóny a zprávou o sjednaném příměří. Konečně jsme věděli, na čem jsme. Podle mapy v novinách jsme se nacházeli ještě v okupované zóně. Bylo třeba postoupit o několik kilometrů k jihu, abychom se dostali do bezpečí. To se nám podařilo. Považovali jsme to za konec války. Každý z nás dvou ale měl na situaci jiný pohled. Kamil má v Paříži rodinu a vyhlídky na návrat domů. Já jsem tu náhle sám v neznámé zemi, bez možnosti dorozumění a bez kontaktů. Pro mne by bylo dostihnutí československých jednotek úplným vysvobozením. K večeru přijíždíme do Isudanu plného vojska, kde byla zřízena zásobovací základna pro armády ustupující dále k jihu. Tady jsme konečně potkali dalšího Čecha, Vaška Bendu, který byl rovněž vyzbrojen vojenským kolem, a tak jsme se dali dohromady. Museli jsme zpátky do Akt, jinak bychom nemohli dostat demobilizační listy a bez nich bychom byli ztraceni.

0: z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.
2: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Mostě budou nové legální plochy pro graffiti. Na jabloneckém sídlišti Šumava začne v létě další část oprav. Do souboje o amerického senátora za Aljašku se přihlásili dva jmenovci. Republikánský senátor viní demokraty z podvodu. V noci jasno až polojasno, ojedinile mlhy, teploty klesnou i k 6 stupňům. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech i podvečer přeje František Janačík. Most se rozhodl rozšířit plochy, kde bude moci vzniknout legální graffiti. Dosavadní plán ploch vhodných ke sprejování pochází z roku 2007 a podle vedení města bylo nutné ho doplnit. Kde budou moci sprejeři po dohodě s městem nově tvořit, říká primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
3: Nově by měl být podchod ve Velebudic na Pražský, pak podchod na Žatecký směrem ke hřbitovu nahoru, pak čelní zeď a vnitřní boční stěna u sportovního hřiště v 500 ulici Bohuslava Marka.
2: Jablonec nad Nisou připravuje další opravy sídliště Šumava, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce se budou týkat ulic Březová a spojovací. Náklady projektanti odhadli na necelých 40 milionů korun. Rekonstrukci město rozdělí na dvě části. Jako první budou dělníci pracovat v ulici Březová, poté se přesunou do spojovací.
4: Oprava se bude týkat silnic, veřejného osvětlení, parkování, chodníků i stání pro kontejnery. Sídliště začal magistrát opravovat v roce 2023. Hotová je například rekonstrukce Jeronýmovy nebo Skelné ulice. Letošní etapa by podle Fričové měla začít v polovině července. Hotová má být do konce října. Druhá část naváže příští rok na jaře. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Americký republikánský senátor Dan Sullivan obvinil demokraty z podvádění kvůli nasazení proti kandidáta se stejným jménem, informovala o tom CNN. Sullivan v podzimních volbách obhajuje post senátora za Aljašku. Do souboje se na poslední chvíli přihlásil i jiný Dan Sullivan, jak také jako zástupce republikánů. Podle senátora jde ve skutečnosti o demokrata, který se snaží rozmělnit hlasy a zmást voliče, aby na Aljašce nakonec vyhrála demokratická kandidátka Peltolaová. Demokraté obvinění odmítají. Jmenovec senátora se hájí tím, že má právo kandidovat.
1: Sport.
2: Teniska Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Tausendovou Roland Garros. Ve finále deblu porazili srbsko-kazařský pár Kručinová a Danilinová 2-0 na sety. Pro Siniakovou je to 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu úspěšnější už jen o jeden triumf Jana Novotná. Z toho má Siniaková radost.
5: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
2: Motocyklový závodník Filip Salač dojel druhý ve třídě Moto2 ve Velké ceně Maďarska. Českého pilota porazil jenom lídr šampionátu Španěl Manuel González.
1: Počasí.
2: V noci jasno až polojasno, ojediněle čekejte mlhy, teploty klesnou na 12 nebo i 6 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti od západu. Teploty do 28 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dejte pozor na silnici 1/27 mezi Žadcem a Podbořany. U Hradíče vsi se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
6: Příjemnou neděli s datem 7. června. Je tu první červnový klub Country and Western a já vás všechny vítám při jeho poslechu. Dnes se budeme zabývat hlavně hitparádou Hot Country Songs z časopisu Billboard, která se zas tolik nezměnila od minulého týdne, ale máme tu jednu novinku. No a navíc ještě tak trochu zpětně popřejeme zpěváku Georgi Straitovi k narozeninám. To je nabídka dnešního vydání klubu Country and Western a já doufám, že stejně jako mě i vás to bude bavit. Příjemný poslech.
1: Klub

Jak už jsem řekl v úvodu, dnes kromě hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard v klubu Country and Western také budeme zpětně přát zpěváku George Straitovi. To proto, že už před 3 nedělemi zhruba oslavil krásné 74. narozeniny. No a my jsme se v květnu tomu nemohli moc věnovat, protože jsme řešili hlavně ceny Academy of Country Music. Slyšeli jste písničku She Let Herself Go, která byla jedničkou hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard v roce 2005. No a kdybychom se chtěli podívat na všechny singly number one zpěváka George Straita, tak si myslím, že by nám to zabralo zhruba takových 5 pořadů, protože on jich má celkem 60. Nicméně k George Straitovi se ještě vrátíme, pustíme si další jedničkové písničky, ale zhruba až v polovině vydání dnešního klubu Country and Western. Teď nás čeká 10. místo a na 10. místě hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard máme první a po hříchu tedy jedinou novinku. Je to písnička Don't We, kterou zpívá pochopitelně Morgan Wallen. A právě tento týden, tedy 23. týden roku 2026, se dostala do té top desítky. No a uvidíme, jak dlouho nám vydrží. Myslím si, že to bude dlouho. Takže teď v premiéře písnička Don't We a

Dospíval na Morgan Wallen, ještě jednou ho tady uslyšíte, ale ne samotného, uslyšíte ho se zpěvačkou Ello Langley, která má v top 10, v té aktuální top 10 hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, stejně jako v minulém týdnu celkem 4 písně. No, teď jsme u 9. místa, tam se nic nezměnilo od minulého týdne, Tucker Wetmore a písnička Brunette.

Dospíval Tucker Wetmore v klubu Country and Western a máme tu první píseň zpěvačky Ellie Lingley, která minimálně letos patří mezi ty největší ženské hvězdy moderního amerického country. Osmé místo a písnička Loving Life Again.

0: To byl Really Green a my si uděláme kratičkou pauzičku, pustíme si dvě písničky od George Straita, protože ještě jednou opakuji, 18. května oslavil 74. narozeniny, pokud dobře počítám, tak se narodil v roce 1952 a stále je tenhle ten hitmaker aktivní. Hitmaker neříkám vůbec do větru, protože to už jsem tady také říkal. Single number one má George Strait k dnešnímu dni celkem 60. No a my si pustíme právě teď dva poslední. I když poslední v uvozovkách, ale to tajemství se dozvíte až na konci. Zkrátka, dva poslední singly, kde George Strait byl solovým zpěvákem, zaznamenal v roce 2006, respektive 2008. V roce 2006 to byla písnička Give It Away, my jsme ji tady v klubu Country and Western hodně hráli a stejně tomu bylo tak i u písničky River of Love. Tak teď dvě skvělé písně od George Straita a ještě jednou zpětně všechno nejlepší.
1: The house that day, and I could tell she was leaving, and I thought, oh, she'll be back, till she turned around and pointed at the wall and said,

To zpíval nám v klubu Country and Western George Strait, který 18. května oslavil 74. narozeniny. Jsme u první pětky, která je úplně stejná jako v tom minulém týdnu, ale protože jsme tady hodně hráli jiné písničky, když se předávaly ceny Academy of Country Music, tak si myslím, že takové to rčení opakování je matka moudrosti vůbec nezaškodí. Páté místo, Sleepless in a Hotel Room a podruhé dnes v klubu Country and Western, Luke Combs.

Tak to byl Luke Combs v klubu Country and Western. Tahle písnička, která dozněla, byla druhá v top 10, kterou má Luke Combs. Navíc stejně jako ta předchozí se vyšplhala těsně pod ten zlatý věnec, tedy na druhé místo. To bylo maximum téhleté písně a vypadá to, že už to lepší nebude. Nicméně máme tady jednoho takového mírného favorita, zpěvačku Stellu Lefty, kterou jsem tady uváděl jako úplně novou interpretku s úplně novou písní minulý týden. Zůstala nám na čtvrtém místě, ale věřím, že by se mohla posunout ještě výše. Písnička se jmenuje Boston.

0: s Láďou Svobodou.
1: Stella Lety nám zaspívala písničku Boston a teď už nás čekají jen tři písně, ve kterých figuruje hlavně Ella Lingley. Byť tedy v té, kterou uslyšíte právě teď a která je současně na třetím místě, tak tady zpívá s Morganem Baylenem, který tímto tedy má v top 10 hned dvě písně. Minulý týden byly společně také třetí, no a ještě ten název písničky I Can't Love You Anymore, třetí místo.

To byla po druhé dnes Ella Langley, po druhé také Morgan Wallen, tentokrát tedy společně, a máme tu druhé místo hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard pro 23. týden. Žádná změna, písnička Be Here a pochopitelně znovu Ella Langley.

Dospívala nám v klubu Country and Western po třetí Ella Langley a bude nám zpívat po čtvrté, protože její neúnavná píseň Choose in Texas je stále na prvním místě. Tak tady je.

To byla po čtvrté dnes v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever, Ella Lingley, a už ji dnes uslyšíte, protože za prvé nadešel čas, budeme se loučit, a za druhé ještě jsem slíbil písničku od George Straita, nicméně ono to tak úplně nebude, protože George Strait sice oslavil narozeniny, hráli jsme si tři jeho písně a já jsem řekl, že v roce 2008 získal poslední single number one, tedy píseň, která byla jedničkou hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard. Byla to písnička River of Love, kterou jste poslouchali v polovině vydání dnešního klubu Country and Western. Nicméně v těch statistikách má George Strait ještě jednu píseň s číslem number one, nebo s číslem jedna, abych mluvil hezky česky, a to je písnička, která spatřila světlo světa v roce 2016, a byla to píseň, která byla vyprodukována, nahrána a naspívána více než 30 interprety k 50. výročí udílení cen Country Music Association Awards. No a ta písnička se jmenuje Forever Country, my jsme ji tady také hodně hráli, jak jsem řekl, zpívá ji spousta v té době slavných a úspěšných interpretů, a ještě jednou připomínám, bylo to k 50. výročí v roce 2016. Letos v roce 2026 bude 60. výročí a já jsem strašně zvědavý, co organizátoři připraví právě k tomuto druhému kulatému výročí nebo dalšímu kulatému výročí. Možná, že se dočkáme podobné písně, jako je píseň Forever Country, která za chviličku zazní. V té samozřejmě figuruje George Strait, takže proto ten poslední single number one. Tak doufám, že vás dnešní klub Country and Western bavil, uslyšíme se na Českém rozhlasu Sever opět za týden v tomto čase, no a já už se těším, a vy se mějte, užívejte si pokud možno léta a hezkého počasí, a za ten týden naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než v letošním roce, snižovat se začne až v roce 2027. Poptávka po štěrkopísku na Lounsku roste i mezi drobnými odběrateli. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu na Ukrajině. V noci jasno až polojasno, ojedinělé mlhy, teploty klesnou i k 6 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Schodek rozpočtu bude v příštím roce vyšší než v letošním, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ní bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Bychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Pro štěrkopísek si do Velké Černoci na Lounsku v posledních týdnech jezdí i drobní odběratelé. Podle provozovatele pískovny to poukazuje na oživení stavebního ruchu. Podle mluvčího společnosti České štěrkopísky Petra Duška míří více než polovina produkce pískovny na stavbu nových úseků dálnic. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně buduje v Ústeckém kraji nové úseky dálnice D6 u Petrohradu a Lubence a také další úseky dálnice D7. Liberecký kraj rozdělí peníze na zlepšení stavu sportovišť, opravy šaten a dalšího zázemí nebo na stavby více účelových hřišť. Přednost při přidělování dotací budou mít žadatelé, kteří mají na projekt zajištěné financování a jsou připraveni začít stavět. Doplňuje krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Oprávnění žadatelé, zejména obce nebo spolky sportovní, se do programu budou moct hlásit až do 23. října. Celková alokace je 17,5 milionu korun. Mohou si říct maximálně o 3 miliony. Minimální dotace je 300 tisíc korun.
0: Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny Černobyl. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu je stabilní. Mezinárodní agentura to uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat.
1: Počasí.
0: Noci jasno až polojasno, ojediněle mlhy, teploty klesnou i k 6 stupňům. Zítra jasno nebo polojasno, až k večeru čekejte přibývání oblačnosti. Teploty zítra do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/27 mezi Žadcem a Podbořany policie u Radíče si stále řeší srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

hudba laskavá.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří? Vedle zažívacích potíží, určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta. Takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníků vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili jejich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na JIPu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká

0: komunitu. Podporu.
1: Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. A tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste

0: částečně jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
1: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření a na základě toho potom bude nasazená léčba.
0: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Betinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
2: ano.
0: To dobře, já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
2: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě, jak mě je po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama a je to hrozně super.
0: Co k tomu říct, pane profesore?
1: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická a my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
2: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhletu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentským a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
0: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
2: Betty_d_verrier.
0: Děkuji. I vám, pane profesore.
1: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
0: No já vám děkuji a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuji, pane profesore.
2: Také děkuji.
0: Hodně sil.
2: Děkuji.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš. A připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném. A v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný dřevařský a tak dále, to všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No, já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Nashledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o Židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gitte tricht,

0: Spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem AMI, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme znali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc, teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem, a myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
0: Zbrend neboli hoří skladbu polského jidiš básníka Mordechaje Gebertiga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková.
6: Unser Ohr im Städtel, nebech brennt. Z Hohenschön die Feier zungen, das ganze Städtel eingeschlungen und die Weise winden.
0: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
7: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
8: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
7: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobození se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
8: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
7: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil do KSČ.
8: Toman věřil, že jedině v komunismu existuje určitá hranice nebo mez proti případnému rozšíření nové verze nacismu.
7: Koncem 60. let se však totalitě vzepřel a byl vyhozen ze strany i ze zaměstnání.
8: Napřed musel fyzicky pracovat jako čerpač vody někde na venkově, pak když mu byl uznán invalidní status v důsledku toho, co prožil za druhé světové války, tak mohl nějakou dobu pracovat jako taxikář, ale tam přišel příliš do styku s lidmi, takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
7: Ve vzpomínkách na tom Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívaly děti. Slovo má Zuzana Brodová.
4: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
7: Toman Brod se usilovně věnoval o světě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu, jak říká Lea Brodová.
9: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
7: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřednictvím videokonference Globální fórum amerického židovského výboru ve Washingtonu. Ve své řeči zdůraznil význam demokratických hodnot, mezinárodní spolupráce a boje proti antisemitismu. Sociální sítě v Evropské unii nedostatečně odstraňují nenávistný obsah. Ve své zprávě to uvedlo Appeals Center Europe, nezávislý orgán, který řeší spory mezi uživateli a online platformami. Centrum přezkoumalo 1400 příspěvků, které uživatelé nahlásili jako nenávistné. Platformy je přesto ponechali dostupné. 70% z nich ale podle analýzy centra odstraněno být mělo. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a neslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
10: Český rozhlas zprávy. Na polích v České republice mohou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Vilemnici na Semlsku zmodernizovali a rozšířili kamerový systém. A počasí zítra bude převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Někteří zemědělci v České republice používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
11: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za legální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
10: Vedení Jilemnice na Semelsku nechalo rozšířit a také zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se hlavně na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoci s udržováním bezpečnosti ve městě.
12: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému po městě. Celkové náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
10: Vedení radnice v Šumperku investuje 1 milion korun do 2 projektů, které vybrali obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Letos zvolili celkem z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperská hřiště i sportoviště, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
13: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Sport.
10: Na diamantové lize ve švédském Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Vyhrál Australan Marshall. Počasí. Zítra bude slunečno a teplo, mělo by být jasno až polojasno, až později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a maxima mezi 23 a 28 stupni.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
10: Na hlavním tahu 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách stále odklízí následky po nehodě motorkáře. Projedete k Ivadlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. Šťastnou cestu.
14: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Teď už je tu pro vás hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
15: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás 3 novinky a ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová a s tou si také o té písnice, která bude nasazena do České 12 dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká 12, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká 12. Jmenuje se Holka online, zpívají Josef 9. a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, Druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku Hitparády Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé. Kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal ji Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsem vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tedy vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuji, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

Na 8. místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo páté a dnes šestka.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang. Byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na 4. místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi, tohle je projekt Holky Tonk.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12. 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po první místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. Osmička, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol a počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává. Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi s Lanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, taky vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmikrásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmikrásky na nebi.
0: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková,
1: tady
0: hvězdárně ve Slaném. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
2: Jsou to slaňáci.
0: Slaňáci.
2: Ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská suvka. Jinak teda já jsem teď
1: zase na Jižní
0: Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
1: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je Hvězdy jako Sedmi krásky nad Brnem. Že?
1: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu, takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
1: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
2: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města. Opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
1: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
2: Přesně tak.
1: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali,
0: to byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
2: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, která je kousíček od nás, kde pozorovali z Vikýře ve Střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
3: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko, který je dneska tady nainstalován, je to tak?
2: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme. Asi
3: takže
2: jediné.
3: Takový krásný jako historický přístroj.
2: Přesně tak.
1: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
2: Trošičku.
1: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Nebože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
2: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal, možná jména určitě znáte, Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
1: Je to tak.
2: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
1: Protože když jsme byli v Jičíně, tak tam začínali činasky, myslím,
3: tak,
1: že?
3: Ano,
1: nebo něco takového, tak třeba tady pražský výběr, nebo něco takového.
2: To bohužel ne. Ona kapela časem jako přestala fungovat. Říkali si odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
1: Aha, tak třeba ještě do budoucna necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kopule velkorysá teda zase.
3: To máte tady. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
2: Ano, kopule má 6,5 metru. A je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt, zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
3: Proč buřt?
2: No, on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
2: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další velký historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to legendární číslo jedna, jo?
2: No.
0: Skoro.
3: A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
2: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
2: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tady pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
0: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady Jiří z Brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme
0: to
1: živě.
0: Ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu. Ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický. Takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuly vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzeid s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty Perzeidy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájemné.
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky, takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o Hvězdárnu, kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školy, školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té výlový zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy, Hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na Hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: Ano, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat. Teď jsme se zaměřili hodně na Hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionální stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás lidi ptají, kam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten daleko let má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pěticípá hvězda až hrudá, takže
2: ano.
0: Zajímavý, tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně, tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například náš byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetární Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do další kroužku.
0: Jakým to jde, baví je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jakože malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký, tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už

0: pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom, až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
1: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
1: Tak, a hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí a jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
2: Sedmikrásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říci, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června, a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná, takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radioteka.cz a nebo taky v knihkupectví, byl to totiž radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: To mi celou kapitolu, Eliško.
1: Ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáry v České republice a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol, takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nelije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tady sedmi krásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. Mm. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: A to není ta stopa.
1: Teda. Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. A tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezl se jich nakonec 33. Dohromady měli hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů najdeme, potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo Přírodopisné muzeu ve Vídni.
0: Hmm, tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který združuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak Brňák.
0: Už se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak, Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom bude mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Space Bus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru, .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Space Bus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla,
1: modely vesmírných těles
0: z brněnské hvězdárny, přesně tak, takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se může na vás těšit.
1: My tam budeme taky,
0: ano, přesně tak, já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat, bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, to je důležité, i autogramiáda několika významných astronautů, Vladimír Remek přijde,
1: Aleš Svoboda bude,
0: Andrew Feustel bude a další a další, takže přijďte se určitě podívat, autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin, takže na výstavišti v Praze Holešovicích. To bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné obloze a tak dál. Ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.
3: Keby bylo něco,

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzyňské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bude jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádní podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzeid s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko, anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do polmolu, do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z Hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna.slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jdete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře, ale ono přece jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko?
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, Hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, doplňujeme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického bedekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části festivalu Planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSI Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Česku uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
0: Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, můžu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
9: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Aj, koloběžka, to známe.
8: Ano.
9: Motorka?
8: Pionýr.
9: Pionýr.
8: Ano. Vojna? Ano.
9: Odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
9: Jo, takhle.
8: Ano, takhle.
9: A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkrátka, samec.
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako krabičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v horní cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamala?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
3: jo? Můžem, že jo, můžem, ostatních to možný,
2: jo?
3: A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: Ty. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písnější, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se, říkal, se mě ptal jako ředitel, ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Hornice Rekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z

0: Jirka Cízler, to představení, jak, a Jirku Cízlera jsem znal z Ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
2: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo. Na transistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty. Táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
3: Teď jsem dítě.
2: Co je?
3: Dej sem dítě.
2: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc vy tady rušíte veřejnou produkci.
3: A já si dítě.
2: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama bytě.
4: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
2: Já si nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, kdyby nezuštěla
4: počít. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Dej sem dítě.
2: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
4: No ne, to opona se zatávat nemusí.
2: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
3: Já jsem sem lezla vůbec.
2: Ne, ne.
4: Polednice.
2: Příště je křesní, jo? Věk.
4: FL.
2: Co?
4: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
0: No, já tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování

0: nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat, a tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to mohlo, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček, co kdybychom, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet. Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
2: A nešlo by to... Že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
3: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
2: I to plácnutí takhle, že?
3: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
2: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
3: ano, teď se to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
2: Jo.
3: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
2: Že jo? Mm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
6: No jo, no.
5: Jak máte přehled.
6: Ale no.
5: Jak se na to dovedete podívat.
6: Ale.
5: Z vrchu, co vlastně umíte?
6: Co to?
5: Co umíte?
6: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, to, co umím. To.
5: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
6: No hodilo by se, že jo? No. No, takhle, plavu.
5: No tak tady na náměstí s ním.
6: To je dost nesmysl.
5: A co takhle lítat? Lítáte?
6: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
5: No?
6: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
5: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
6: Aha, vy mi to někdo nevyfouk, víte?
5: No.
7: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u nového města svítá.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já...
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče,
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj. Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
3: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
3: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku, přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je
3: jak
2: fantom parlamentu, ji říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
5: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. kamaráde! Hmm. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hmm. 14 dní jsi byl mimo. Hmm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne! Ne,
2: hele! Hele! Halby!
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlichy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. A František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To tam hodil takhle papriku. Říkal, a ještě pepř. A jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. Dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Tě tam je dostrčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No. No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vomáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
6: Venco!
7: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
6: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem se jí.

se vmísí do šarlát. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše hlavně.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, pak... No pojď, a hop, já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Tak! Udělej to tak!
3: Hop! Já! Hop! Ne! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no!
4: No! Poruč!
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice! Nevzdám!
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkám, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: to zás vyved? Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v noční lince. Co vás se v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: je tematická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volá Dobrý večer.
0: Hostiné. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení. Řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Mhm. Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie. Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se toho vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No, já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak... Když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a co vám v řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se svobodný. Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení. Všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
1: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
1: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno muži. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno. A dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám stůzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu nebo i klasické zakázky?
1: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nedala vyučila, ale no, já jsem měla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového, ne, nějaký pokládek?
1: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
1: ne,
0: nějakou značku svoji?
1: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
1: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navlíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už já mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
1: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty z třeba. Na ty jedny, no jo, něco jsem, kde jsem dělala aplikace. Jsem mu na ten lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
1: No ne, já, jako, takže... já bych to řekla. Já jsem pak ušila jenom málo. Jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak mi si zařídili do léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no já vám teda... Ano?
1: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou, paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v Noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942. A to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě Tygřík, Helenka, to a já.

0: peklo mlíko, kafe, šroce připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit. Mamka ta nepletla a já jsem začala, když prostě začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak jsem, máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mně začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historie nebo něco jiného?
0: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout, ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla, takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
1: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu, dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat si tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
0: Děkuju a všem přeju hezkou noc.
1: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co

0: nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích, tam jsem se učil s nějakým úvazem 469, pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice Favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815. Tatru, cisternu na vodu, cistu šestikolku a tahače 815. osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Co vás teda
0: na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skopil sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z MI-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, 2 se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova, z Benešova do Žatce.
0: Já tady se přiznám, teda, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste je přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoférství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plný počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jaksi změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíce svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: No, takže to jste mě teda ode mě. Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla, protože ona byla tak štíhlumka, tak hubenoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila. Mm-hmm. A takže ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobě svědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama. Mm-hmm. Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala. Některé velikosti nebyly ani k dostání, nebo některé zboží, takže v tomto případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám zálibu v knihách, jako tak, jak zamluvila paní před mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci, ta knihovně.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička. Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené a tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím, a kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od své maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to, říkám to jinak, to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to
1: ne.
0: S dětmi pod žádnou kontrolou.
1: To je schované pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, je to teď, už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila tu vůni těch starých knih.
1: Jo. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lísty, tak to žijete s tím, protože to opravdu je něco nerazné. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď se mě říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě,
0: zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano,
0: to pochopil?
1: Ano, dříve Mirek z Rašov býval pojem na Noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste říkal před 10 lety.
1: Bylo.
0: Proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co
0: pauzu?
1: Mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda... Jak si říká řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. V ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale od jak živa mě zajímala historie, protože jsem těšil, historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltily rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuji, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na ty vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás?
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až
1: tak
0: se vám podařilo dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. Mm. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína, Jankovice, Kozašice, ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže
0: vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: 48.
1: No, ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu
0: rozumím.
1: Věnuju.
0: Rozumím, ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho.
0: No,
1: takže
0: tak.
1: Ty, kdo prodal 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně v těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože
0: jak,
1: mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vás, víš, to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jak bych řekl, takový šosácký, nebo jak ne, teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím,
1: prostě,
0: ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někdy, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete, Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak, jo, prostě už tady byli ty potomci rodu Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. Někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli Buchvice, jo, a dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně, a nebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás, a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
0: Aha, no.
1: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic starý okolo a tak podobně, no.
0: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodu kmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
1: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byl příběh, to bych si také přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malý závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se tě nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to jenom, pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme po tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo. My jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne. To už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky prostě, a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávějí. Mm-hmm. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit.
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu, ale jako kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaši manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly zvařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No.
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky.
0: No, to si myslím,
1: takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestovky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závoděním. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhvy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energií a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopředu, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nezbyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedných závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda,

0: to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno. Přírody museli mít na hlavách všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
1: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan. To je fajn.
0: No, takže opravdu měl pravdu.
1: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
0: No.
1: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
0: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
1: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
0: Protože no, jasně.
1: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
0: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čoče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
1: Ne,
0: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
1: To věřím.
0: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
1: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
0: Dobře.
1: Děkuju, opatrujte se. Zavolejte zase.
0: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
1: Ano.
0: Říkám, že to je můj bývalý život.
1: Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte. Vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak touhle cestou jí moc zdravím a děkuji jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teď konc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mhm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no, to se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mě získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké jí získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam o velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Jsem to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám s ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže jak tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janě, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: půlka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř.
1: Mě taky. 50? 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek, všechno možné. Dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to jsem si pak vybírala a prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy, jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkaženej, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel v té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by někdy byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny. No.
0: A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp. Je to třeba syn doktorky Feťák. Jo, jak dopad. Co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete prostě, toho, anebo ne?
1: nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: No, to je paní tak Marie, asi všechno. Děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání, bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí, klidnou noc, ať se vám hezky usíná, těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: vrchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v páté třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboj Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, Možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
2: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat. Co to je? No, já mám proto jediný, teda jak jsem už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to by... To bych si ani nepřál, teda pěkně prosím.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. Těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavnej a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je zaprvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
3: To je pravda.
5: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
6: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, A vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
7: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
3: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
7: No, tak... jak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal viset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
3: Já si teď nespomenu na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
8: No počkej, taky nehrajem furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
2: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš to
3: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. A, ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je... jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný. A že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboly. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
9: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvíraly. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
3: Aby se neotvírali.
9: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
8: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
9: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
8: To je vlastně pravda, protože
9: kolegové z techniky vyvedli.
8: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
9: Zas vstoupí do té iluze.
8: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni nasrozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián, stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla. A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušeli nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujeme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebrán.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
2: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
2: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
2: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
6: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
7: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
6: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
7: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
6: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Markíze da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
7: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděly a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
6: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovoru svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
7: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco Znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera de la Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
8: Snad si překvapen. Čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty máš porozumět a jako budoucí malíř musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
7: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana. Zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
8: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
7: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
8: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
7: Tedy skuteční lidé. Tak, jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
10: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
10: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
6: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
7: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.